0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: dejte si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: Hezké pondělní ráno, zraní jízdy rádia i 6 minut před půl šestou se hlásíme o slovo z hity pro dobrou náladu, a to hned v úvodu nového pracovního týdne a zároveň měsíce. Před námi je totiž pondělí 1.6. a před námi tady taky slibované hity pro dobrou náladu. Čekají nás Alex Warren a Fever Dream, taky zpěvačka Lenny, a nebo Igor Kmeťo, Aneta Soula, Rytmus, Odmáš ty. Jaký styl bude dneska, co se počasí týče? Prozradíme už za chviličku. Máme pro vás připraveno i dnes v úvodu nového pracovního týdne i dalšího měsíce předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz.

0: Ještě jednou krásné pondělní ráno, Moravo. Dnes očekávají meteorologové zataženo, krátce se může oblačnost protrhávat. Na celém území se ale často vyskytnou přehánky nebo déšť, spíše ojediněle i bouřky. Ráno a zpočátku dopoledne mohou být srážky méně četné. K večeru postupně od severozápadu až severu se vytratí oblačnost a bude se oblačnost místy protrhávat. No, tak někde možná v podvečeru vidíme zapadající sluníčko, jak dneska zmraky. Teploty od 19 do 22 stupňů Celsia, na severu kraje většinou kolem 18, alespoň v Jihomoravském, ve Zlínském naměříte od 17 do 20 stupňů Celsia. No a míříme k ranním teplotám. Břeclav, Šardice, Moravská Nová Ves, újezd u Brna po 16 stupních Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké pondělní ráno i na Moravu, respektive na cesty na jižní a jihovýchodní Moravě. Sem tam po ránu deštivé přehánky, tím pádem kluzké vozovky. Jezděte opatrně, v Hodonině v Jelmnické ulici je navíc silnice uzavřená kvůli opravě vozovky a bude až do posledního června letošního roku. Pěkné ráno, si jem šťastnou cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Už za chviličku mrkneme na to, kdo z vás má svátek, podíváme se taky na velmi známý mezinárodní den a nabídneme

0: po půl šesté v pondělní ranní jízdě za ten 1. června. Zpěvačka Leny, záklučku Igor Kmeťo, Aneta Solarytmus, ona má štyl. A song pošleme Laurám, které mají v úvodu nového pracovního týdne i měsíce svátek. Jméno Laura má v sobě zvláštní kouzlo, šarma, charisma, které propůjčuje i svojí nositelce. Nenadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny. Tak gratulace společně se songem porádu míří třeba na Mikulovsku, kde máme 11 žen s tímto jménem. Na Kyjovsku žije 630, Židlochovicko jí hlásí 27 a gratulace míří i na Vyškovsko, kde máme 30 žen se jménem Laura. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Jasper a Rick, tak a fanuma kočičkám také všechno nej. No a když je tady 1. červen, tak je naprosto jasné, že zdravíme všechny děti, protože před námi jest Mezinárodní den dětí a tak opravdu z éteru rádia zdravíme všechny děti. Roku 1817, a to už se díváme do historie, poprvé předvedl český konstruktér a vynálezce Josef Božek široké veřejnosti pární loď na Vltavě v Praze. V roce 1954 Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut a v roce 1980 začala vysílat zpravodajská televizní stanice CNN. Zpátky k Laurám, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme hudební dáreček.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní raní z Girádech, první červnové roku 2026, Darth Raid, což za chvíličku Bruno Mars nebo Pitbull, ale teď minutku před 3:45 přichází Skřeťák. A raní vtípek, dobré ráno.
1: No hezké pondělní ráno, Moravo. To lékař říká pacientovi, víte, vy žijete stále ve stresu. No tak se odreagujte, utopte své starosti a bude vám dobře. A pacient, no když ale já ženu do vody nedostanu.
2: Radio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezké pondělní ráno, Moravo. Před námi zbrusu nový pracovní týden i měsíc. Před námi 1. června roku 26 a taky další hity pro dobrou náladu. Po šesté Spice Girls a Wannabe. DJ David Guetta, Teddy Swims a Tones and

0: Neslibujeme hory doly, slibujeme hity pro dobrou náladu. Už za chvíličku taky aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj a i čerstvé jihomoravské zprávy. Kromě jiného se dozvíte, že ředitelství silnic a dálnic opraví průtah Velkou nad Veličkou. Tak za chvíličku více.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Hezké červnové ráno, Moravo, v pondělí právě teď odbíjí 6. hodina.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Ředitelství silnic a dálnic opraví průtah Velkou nad Veličkou a teplárny omezí dopravu v brněnské Benešově ulici u hlavního nádraží. Ředitelství silnic a dálnic na přelomu srpna a září zahájí opravu silnice 1/71 v centru Velké nad Veličkou. Práce se dotknou úseku dlouhého 1,7 km na hlavním tahu směrem na Slovensko. Rekonstrukce má zlepšit stav vozovky v obou jízdních pruzích. Oprava bude rozdělena do několika etap a doprava bude vedena kyvadlově. Silničáři předpokládají, že práce potrvají přibližně měsíc a půl. Od 8. června začne v Benešově ulici u brněnského hlavního nádraží výměna starých parovodů za horkovody. Práce potrvají do poloviny října a přinesou dopravní omezení v centru města. Uzavřen bude jeden jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí, tramvajový provoz však zůstane zachován. Auta a autobusy budou objíždět stavbu přes areál autobusového nádraží u Grand Hotelu po vyznačené trase. Změny čekají i chodce, kteří budou využívat nové přechody a dočasně vybudované koridory.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Meteorologové dnes očekávají zataženo, krátce se může oblačnost protrhat, na celém území se často vyskytnou přehánky nebo déšť, spíše ojedinile i bouřky, ráno a zpočátku dopoledne mohou být srážky méně četné. Teploty dnes maximálně 22 stupňů Celsia, na severu kraje většinou kolem 18 stupňů, ve Zlínském kraji od 17 do 20 stupňů Celsia. 2,5 minutky po 6. hodině, v Hodonině, Domanině, Šakvicích, Spitihněvi 16 stupňů.
7: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Od dneška 1. června až do 30. září bude probíhat v Můtěnicích kompletní oprava hlavního tahu obcí. Jde o silnici 2. třídy číslo 380, ulice Brněnská, Hodonínská. Uzavírka platí pouze pro transitní dopravu projíždějící obcí. Pro občany, zásobování i návštěvníky se téměř nic nezmění. Tak si hem šťastnou pondělní cestu, ať už pádíte kamkoliv.
1: Ranní jízda.
8: Ranní jízda.
1: Na rádiu Jih.
0: My se za chviličku vydáme na koleje, teď ale k hitům pro dobrou náladu. Tady jsou slibovaní Spice Girls a One.

0: 9,5 minuty po 6. hodině Geta, tedy svým Satons and I. A v úvodu nového pracovního týdne nás už za chviličku čekají Kaskáda anebo Sigala. Zkrátka dobře, i dále hity pro dobrou náladu. Teď ale míříme do Lanžota. Po více než 4 letech by se na tamní nádraží mohly vrátit osobní vlaky. Regionální spoje tam se staly zastavovat na konci roku 2021, a to kvůli opravám mezinárodní trati na Slovensko. Podle Jihomoravského kraje i slovenského ministerstva dopravy by se provoz mohl obnovit už letos na podzim. Vlaky by ale zatím jezdily mezi Bratislavou a Lanžotem. O případném prodloužení spojů dál do Břeclavy nebo do Brna se bude jednat později. Zatímco provoz vlaku do Lanžota spadá zcela pod Slovensko, v případě prodloužení až do Břeclavy by se už na něm musela finančně podílet i česká strana, konkrétně Jihomoravský kraj. Otázkou je taky, zda se nenarazí na kapacitu tratě. Nejdříve však musí politici najít model, jak přeshraniční regionální vlak financovat, když Slovensko a Česko vybírá dopravce jiným způsobem. Jinak regionální doprava kvůli vysokým nákladům obecně nedokáže fungovat komerčně, tedy si sama na sebe vydělat. Veřejné rozpočty ji musí dotovat. Komerční spoje na riziko dopravce fungují pouze mezi vytíženými stanicemi, nikoli v menších zastávkách. Ale uvidíme, třeba to klapne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: startu nejen nového pracovního týdne, ale i měsíce, tady v pondělí 1. června roku 26, 18 minut po 6. Zdraní z Desigalam, záchodečku o Petardeček a Hory, anebo třeba taky zpěvačka Pink. No a taky ranní téma. Děti jsou upřímné, víme, pravda, někdy možná moc. Až moc. Znáte to, stojíte ve frontě v obchodě, sedíte u rodinného oběda, jedete autobusem a najednou vaše ratolest nahlas řekne něco, po čem byste se nejraději propadli do země. Dnes na Den dětí vzpomínáme na chvíle, kdy nás naše děti zcela nevinně dostali pořádně do průšvihu. Tak budeme velmi rádi, když se podělíte s nějakou tou scénkou, kterou jste v životě zažili. Napište nám to na Facebook rádi, pošlete SMSku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Ano, děti jsou poklad, ale přesto se ptáme, kdy vás naposledy dostali do průšvihu nebo trapné chvíle.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: meteorologové především dnes očekávají zataženo. My máme ale další hity pro dobrou náladu. Po půl sedmé Ace of Base, Hunter X a nebo kapela Desmond. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy po víkendu nabízí Indro. Za chviličko tady budou krátké jihomoravské zprávy. Zaměříme se na ranní moravské teploty i cesty.
1: Myslíte si, že znáte jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
3: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
6: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Hezké červnové ráno, Moravo, máme minutku po půl sedmé.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Stavba nové silnice propojující novou zbrojovku s ulicí Markéty Kuncové v brněnských Židenicích pokračuje podle plánu. Dvoupruhová komunikace má vytvořit druhý vjezd do rozvíjející se městské čtvrti a zlepšit její dopravní obslužnost. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlín Film Festivalu vynesla 4 314 000 korun. Výtěžek poputuje prostřednictvím nadačního fondu Film Talent Zlín na podporu studentských a začínajících filmových tvůrců.
1: Rádio Jih, počasí.
8: Aktuálně v Břeclavi 16 stupňů, stejnou teplotu hlásíte z Vlkoše, z Kobylí a také z Bílovic Uherského Hradiště.
1: Rádio Jih, doprava.
0: No a do zataženého pondělního rána zdravíme řidiče i řidičky opatrně v Kyjově u křižovatky ulic Netčická a Kostelecká. Probíhají stavební práce, provoz je zde omezený. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u prodejny Lidl probíhá rekonstrukce vozovky, provoz je řízen kyvadlově provizorní světelnou signalizací a ode dneška 1. června až do 30. září bude probíhat v Mutěnicích kompletní oprava hlavního průtahu obcí, jde o silnici 2. třídy číslo 380. Tak opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
9: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

chvíli slunce, počasí prý v tomto týdnu chystá docela divoký týden, dočkáme se jak slunečního svitu, tak i zcela zatažené oblohy s přáňkami a bouřkami, ať tak či onak, ať se vám daří.

0: Pondělní ranní zdě Anthrax, za chviličku Desmod a nebo Rudimental. A teď už míříme do Brna. Tamní dopravní podnik totiž rozšíří oblíbenou službu Seniorbus, a to o další dvě dodávky. Zájem seniorů a lidí se zdravotním postižením je totiž tak velký, že se někdy kvůli vytíženosti nedaří rezervovat termín jízdy. Dopravce proto posílil také call centrum, aby se lidé dovolali rychleji. Seniorbus v Brně funguje už neuvěřitelných 10 let a mohou ho využívat lidé nad 70 let nebo držitelé průkazu ZTP. Každý má nárok na 6 jízd měsíčně za 50 korun za jednu cestu. Nové vozy rozšíří flotilu speciálně upravených dodávek pro cestující na vozíky ze 2 na 4. Nejčastěji seniori využívají Seniorbus k cestám do zdravotnických zařízení, ale také na nákupy, za kulturou nebo za přáteli. Služba funguje každý den od rána do večera a finančně ji podporuje město Brno. Podobný způsob dopravy pro seniory nyní zavádějí také některá další města, například Znojmo. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Bunny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněmčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Přijďte v sobotu 6.6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbalovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13 minut před 7. V pondělní ranní jízdě Rudiment, Sony Viet, Kelly Clarkson. No a vzhledem k tomu dnešnímu datu, datu 1.6. je naprosto jasné, o čem že dnešní ranní téma bude. Děti jsou upřímné, o tom žádná. Někdy pravda až moc. Znáte to. Stojíte ve frontě, v obchodě, sedíte u rodinného oběda, jedete autobusem a najednou vaše ratolest nahlas řekne něco, po čem byste se nejradši propadli do země. Dnes na Den dětí vzpomínáme na chvíle, kdy nás naše děti zcela nevinně dostali pořádně do nějakého průšvihu nebo do trapné situace.
1: No a že jich zase je, Alžběta napsala, u nás je to klasika. Mami, a proč je ta paní tak tlustá? Už mám docela dobrý grif chytání pusy.
0: Martina se přidává, krásné ranko. Náš syn, když byl menší, jednou v obchodě na plnou pusu zakřičel: mami, nezapomeň si koupit ten rum. Hodně lidí se na mě otočilo. No, kupovala jsem ho dědovi k narozeninám. Jasně, Marti, určitě ano. Tak děkujeme i tobě za krásnou vzpomínku k dnešnímu rannímu tématu a ptáme se dál. Víme, že jsou děti poklad, ale kdy vás naposledy dostali do průšvihu nebo trapné chvíle? Napsat můžete SMSku nebo WhatsApp zprávu na 606-703-889 a nebo ten příběh vepsat v pondělí 1.6. na Facebook Rádia Jih. Už teď za to děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělí červnové roku 26 po 7. hodině z ranní jízdy rádia třeba Eminem. Blízko bude Poetika. A Back to Friends nabídne Somber. A my nabídneme v pondělí 1.6. roku 26 taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Podíváme se do Brna, to buduje nové dopravní napojení, nové zbrojovky. A taky prozradíme, jak bude. Dnes očekávají meteorologové převážně zataženo a sem tam nějakou dešťovou kapku.
1: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Když chci nové brýle,

0: Vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
5: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
6: Ahoj, zdraví vás Arlej a jsme ve vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, z oči v oči, civilní obranu, alkohol, tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
4: Hezké pondělní ráno, Moravo je 7. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Brno buduje nové dopravní napojení nové zbrojovky a dražba filmových klapek ve Zlíně vynesla přes 4 miliony korun. Stavba nové silnice propojující novou zbrojovku s ulicí Markety Kuncové v brněnských Židenicích pokračuje podle plánu. Dvoupruhová komunikace má vytvořit druhý vjezd do rozvíjející se městské čtvrti a zlepšit její dopravní obslužnost. Stavaři nyní dokončují vozovku, veřejné osvětlení i přípravu infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu. Náklady na projekt se kvůli dodatečným pracím zvýšily z 86 na přibližně 93 milionů korun. Město chce novou silnici zprovoznit alespoň v omezeném režimu ještě do konce letošního roku. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlín Film Festivalu vynesla 4 314 000 korun. Výtěžek poputuje prostřednictvím nadačního fondu Film Talent Zlín na podporu studentských a začínajících filmových tvůrců. Nejdráže se prodala klapka s motivem čtyřlístku od Zdeňka Vrby, za kterou zájemce zaplatil 180 000 korun. Letošní salon filmových klapek nabídl 120 děl od známých výtvarníků a osobností. Za 29 let existence projektu se vydražené klapky prodaly celkem za více než 60 milionů korun.
5: Rádio Jih, počasí.
4: V úvodu nového pracovního týdne meteorologové očekávají především zataženo, krátce se může oblačnost ale také protrhávat. Na celém území se často vyskytnou přehánky nebo déšť, spíše ojediněle i bouřka. Ráno a zpočátku dopoledne mohou být srážky méně četné. Teploty dnes maximálně 22 stupňů Celsia, na severu kraje většinou kolem 18, ve Zlínském kraji naměříte od 17 do 20 stupňů. A skoro dvě minutky po 7 hodině měříme v Bučovicích 16, ve Veselí nad Moravou, v Josefově či ve Velkých Bílovicích aktuálně 17 stupňů Celsia.
7: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A ještě na cesty v Brně v Pionýrské ulici u křižovatky se Střední havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. V Hodoníně v Jílemnické ulici je silnice uzavřena kvůli opravě vozovky a ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u prodejny Lidl probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je řízen kyvadlově a to provizorní světelnou signalizací. Očekávejte zdržení. Šťastnou pondělní cestu.
5: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
4: Dáme další hity pro dobrou náladu a taky prozradíme, kdo má dneska svátek a mrkneme i Lehoulince do historie, teď ale Eminem.

0: 7:11 je pondělí 1. června roku 2026 a po celý dnešní den mají svátek Laury. Jméno Laura má v sobě zvláštní kouzlo, šarma, charisma, které propůjčuje i svojí nositelce. Nenadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny. Tak gratulace po ránu z ranní zde míří na Břeclavskou, kde máme 46 žen s tímto jménem, na Hodonínsku jich máme v počtu 35, gratulace míří na Zlínsko, kde jich je 55 a Brněnsko jich hlásí 316, i tam pofrčí hudební dárek kapela Poetika s písní Blízko. A blízko jsou nám i zvířecí miláčci. Jasper a Rick dneska slaví v tom zvířecím světě, tak hafarům a kočičkám také všechno nej. No už jsme to dneska vzpomínali, na 1. června připadá Mezinárodní den dětí, tak z éteru ranní zdy rádia jich zdravíme všechny děti. Roku 1817 poprvé předvedl český konstruktor a vynálezce Josef Božek široké veřejnosti pární loď na Vltavě v Praze. V roce 1954 pak Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut. A v roce 1980 tak začala vysílat zpravodajská televizní stanice CNN. Taky taková, že takový byl pohled do historie. Takové byly zajímavosti, že se vážou k 1. červnu zpátky k laurám, jež mají svátek, tady je slibovaný hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:18, Jin Smráz, pondělní ranní jízdě, co nevědět, somber. A teď už si jdeme koupit nové auto, které jsme v podstatě zaplatili, ale přesto nám ho dát nemůžou. Co se stalo, prozradí Indros?
1: Je to tak, jako prostě jdete si koupit auto a čekali byste, že koupíte, zaplatíte a auto, když je nachystáno, tak s ním odjedete. Tak to běžně funguje, ale v tomto případě je všechno jinak. Ford v Kansasu totiž obsadili velmi nečekaní zákazníci. Rodinka Drozdů, která si udělala hnízdo přímo na pneumatice prodaného auta, tady začíná celý problém. V americkém městě Olad si nový majitel vozu Ford F-250 musí prostě na tu svoji první jízdu ještě počkat, protože drozdi ho tam nepustí. Na pneumatice se skutečně uhnízdili v Americe chránění drozdi, vylíhla se tam navíc 4 mláďata, auto tím pádem je rázem nepojízdné. Zaměstnanci dealerství se rozhodli hnízdo nechat na místě, dokud mladí ptáčci bezpečně neodletí. No a tak se uvidí, jak dlouho bude ten nový majitel auta vlastně čekat. Se vším tomu dealerství pomáhá i organizace, která se stará o volně žijící zvířata, a tak kolem auta je teď samozřejmě hodně, ale hodně rušno. Ptáčata dostala jména Lagnat, Turbo, Diesel a Axel podle Automobilového světa. Dealerství dokonce natočilo žertovný rozhovor, ve kterém drozdi vysvětlovali, proč si vybrali právě tento vůz. Tak drozdi v tom videorozhovoru říkají, že zaujalo pohodlné odpružení a dostatek místa pro celou rodinu. No haha, myslím si, že se smějou všichni, jenom ne ten borec, co si samozřejmě to auto pořídil.
0: Ale jestli má rád zvířata, tak má asi pochopení.
1: Asi jo. No, nový majitel říká v žertu a s nadsázkou, že si zřejmě koupil auto s příplatkovou výbavou ptačí školka. No, tak uvidíme, jak dlouho ty ptáčci tam samozřejmě budou. Svým způsobem je to pochopitelné, ale když už si koupíte auto, představte si to, že by vám ať už bazár nebo klidně automobilka, prostě, které to auto stojí někde na parkovišti, nedala auto s odůvodněním, že tam prostě hnízdí ptáčci. No, tak není, je to originální a myslím si, že v ten daný moment byste asi zrovna jako radostí 3 metry do vzduchu neskákali. No,
0: kamoše by si zase v garáži na věšáku, kde má zavěšenou lopatu, krompáč a něco všechno, hlavně teda smetáky, taky loni udělali hnízdo nějací ptáčci, no tak celou sezonu nezametal, že?
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Karo v ranní jízdě rádej, taky ochutnávka muziky z let 90. Labuša by my lava, za chvíličku Mara ztracený, to se mi líbí. Rihanna, Calvin Harris nás čekají po půl osmé. A nebo Lady Gaga doučí. Je pondělí 1. června roku 26, za chviličku dodáme krátké pondělní jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
0: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.

0: hodně hledáme vaše pomlčka chyba.
1: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Dobré pondělní ráno, Moravu je po 8.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Ředitelství silnic a dálnic opraví průtah Velkou nad Veličkou a teplárny omezí dopravu v brněnské Benešově ulici u hlavního nádraží.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: A mrkneme také na aktuální teploty. Hodonín hlásí 17 stupňů, 16 měří Nový Podvorov, Němčičky a Sokolnice.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Na dálnici D1 na 199. kilometru směrem z Brna na Vyškov se střetlo nákladní auto s dodávkou. Kolona se alespoň prozatím netvoří. Na Brněnsku za Modřicemi ve směru na Tuřany u Skonta se srazilo osobní auto s nákladním. Zdržení nárazové. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru od Otrokovic u křižovatky s Antonínovou havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou rádia.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: I taková porucha výtahu může dopomoci k dopadení dvou pachatelů. Podrobnosti nabídneme už za chviličku, teď v ranní jízdě Mara ztracený.

0: první červnová raní z rádia jejich roku 26. V pondělí Magic System, za chvíličku Rihanna, Calvin Harris a teď v 7.38. Míříme už do toho výtahu, jak jsme naťukli před pár minutkama, protože o pořádné smůle mohou mluvit dva mladí Belgičané, kteří ve Španělsku uvázli s několika dalšími lidmi ve výtahu. Opraváři sice všechny vysvobodili, úleva zmíněných dvou mužů ale netrvala dlouho, protože je v zápětí zatkla policie. Z pohledu strážců pořádku všechno začalo tím, že v jednom městě narazili na tři špatně zaparkovaná luxusní vozidla s cizími poznávacími značkami. Jedno z nich dokonce bránilo výjezdu z garáže. No a když se policisté chystali auta odtáhnout a spustit, řekněme, jakýsi mechanismus k udělení pokuty, objevil se na místě zaměstnanec firmy, který šel opravit ten výtah a říká policajtům: "Je, tady vidím ty auta s cizí poznávací značkou." No, volali nějací borci z výtahu, špatně mluvili naším jazykem. Zřejmě to budou oni, jimž ty auta patří. Jsou zase klidně výtahu, já vám je vysvobodím, a policajti: "Tak jo, v pohodě." No a policisté využili příležitosti, šli osoby vyprošené z výtahu legitimovat v naději, že by mohla narazit právě na nedisciplinované řidiče, a jejich předtucha se potvrdila. Oba Belgičané ve věku 19 a 22 let důkladně prověřili a zjistili, že jeden z nich měl padělaný britský řidičský průkaz. V kapsách obou mužů pak našli klíče od všech tří aut a následná důkladná kontrola ukázala další nesrovnalosti. Vozidla měla pozměněné čísla i registrační osvědčení. V interiéru aut pak našli policisté ještě několik kanistrů s palivem a kovovou schránku s vysílačkami, které často používají pašeráci aut. Oba Belgičani, asi nám všem už došlo, že to nebyli rodilí Belgičané, díky bizarní náhodě skončili v celé a byli předáni soudním orgánům. Budou se zodpovídat mimo jiné z podílu na padělání dokumentů a pašování aut. Hod, dějou se takové věci, ale že by porucha výtahu ve Španělsku dopomohla k dopadení dvou pachatelů, to si myslím, že jsme tady ještě neměli.
1: Tomu se pak jako říká být v blbou dobu na blbém místě, no.
0: Tak ať vám výtah jezdí, případně běžte pěšky, ať trošičku děláte něco pro své tělo. My vám pošleme další z hitů pro dobrou náladu a za pár minut se budeme věnovat pondělnímu rannímu tématu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Rádio Jih. Doprava.
0: Jedna rychlá doprava na průjezdu Břeclaví v ulici Národních hrdinů směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je tam částečně omezen, tak opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
8: Rádio Jih. Rádio Jižní

0: Lady Gaga, Doučí, Zaklečuj, Eurythmics. No a 11 minut před 8 ještě v pondělní ranní jízdě míříme k rannímu tématu. Dnes na Den dětí musíme zdůraznit, že děti jsou poklad, ale jsou velmi upřímné někdy až moc, a tak se dneska ptáme, kdy vás naposledy dostali do nějakého průšvihu, anebo třeba trapné chvíle.
1: Veronika napsala, nakupuju v Lidlu na oslavu plný košík šampusu a čumím do regálu s vínem a narazím košíkem do regálu. A v tom Vaneska, která měla v té době 4 roky, zakřičí, mámko, ty jsi navalená. Takže si dovedete představit celý obchod a ty jejich pohledy okolních zákazníků, se divím, že mě nenavštívila sociálka.
0: Přidává se taky na Facebooku Rádia Míša k rannímu tématu. Ahojky, tak můj syn měl tehdy asi 5 let, teď už 19, kdy si prohlásil v obchodě, mami, ta má ale pařáty. Paní prodavačka měla dlouhé nehty. Myslela jsem, že padnu. Hezký den, Míšo, i vám děkujeme.
1: Pařáty, to je stejně husté české slovo. Napsala i Radka, dobré ráno, rádio, už je tomu 22 let, ale to se nezapomíná. Syn byl ve školce a jeli na výlet do Hodonína do zoo, byl nadšený jako všechny děti. Když jsem pro něj přišla, byl plný zážitků a ten, o který vám píši, se chci podělit. Když jsem viděla ty jeho rozářená očka a on mi začal vyprávět a ukazoval délku, že viděl tak velkou anakundu, v tu chvíli jsem nevěděla, co říct, ale ostatní maminky se začaly smát a já s nimi. Opravdu zážitek, na který se nezapomene. Krásný den vám všem přeje Radka.
0: A obdobný má i Dáša. Když se dcera učila mluvit, tak říkala Sněhulákovi čulák. Jednou v zimě jsme šli na procházku, na ulici stál pán a naše malá na něj ukázala, maminko, další čulák. Já málem zmizela pod zem. Naštěstí za tím pánem stál Sněhulák a jeho novou přezdívku jsem mohla vysvětlit. No Dášo, chápeme, ale že to nemohlo být vůbec nic jednoduchého. Na straně druhé, dneska se tomu můžeme jen a jen smát. Děti jsou poklad, jak jsme říkali, ptáme se, ale díky tomu, že jsou velmi upřímné, někdy až moc, kdy vás naposledy dostali do nějakého průšvihu nebo trapné chvíle. Napsat dá to můžete stejně jako předchozí posluchači a posluchačky na Facebook rádia, kdy to i přes linku 606 703 889, na níž můžete posílat SMSky a WhatsApp zprávy. Děkujeme!
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pondělí 1. června, díky, že posloucháte ranní jízdu rádia, jejich po 8. hodině, třeba Ed Sheeran na Shape of You. Další hit pro dobrou náladu v úvodu nového pracovního týdne obstará Benson Boone. Nebo kapela Kryštof. A že i teplárny mohou v Brně omezit do

0: radí Indro. Z pondělí 1.6. jsou pro vás připraveny čerstvé jihomoravské zprávy.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v raní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v raní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Dostanete do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Minutu po 8 hodině vinčujeme hezké pondělní ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Ředitelství silnic a dálnic opraví průtah Velkou nad Veličkou a teplárny omezí dopravu v brněnské Benešově ulici u hlavního nádraží. Ředitelství silnic a dálnic na přelomu srpna a září zahájí opravu silnice 1/71 v centru Velké nad Veličkou. Práce se dotknou úseku dlouhého 700 metrů na hlavním tahu směrem na Slovensko. Rekonstrukce má zlepšit stav vozovky v obou jízdních pruzích. Oprava bude rozdělena do několika etap a doprava bude vedena kyvadlově. Silničáři předpokládají, že práce potrvají přibližně měsíc a půl. Od 8. června začne v Benešově ulici u brněnského hlavního nádraží výměna starých parovodů za horkovody. Práce potrvají do poloviny října a přinesou dopravní omezení v centru města. Uzavřen bude jeden jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí, tramvajový provoz však zůstane zachován. Auta a autobusy budou objíždět stavbu přes areál autobusového nádraží u Grand Hotelu po vyznačené trase. Změny čekají i chodce, kteří budou využívat nových přechodů a dočasně vybudovaných koridorů.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: V pondělí 1. června očekávají meteorologové zataženo, krátce se může ale oblačnost i protrhat. Na celém území se často vyskytnou přehánky nebo déšť, spíše ojediněle i bouřky. Teploty dnes do 22 stupňů Celsia, na severu kraje většinou kolem 18 a ve Zlínském kraji maximálně 20 stupňů. Aktuálně 3 minutky po 8 hodině, Brno Němčičky měří 16 stupňů, v Moravském Písku a nebo Polešovicích máme 17.
12: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Jak už od nás víte, silničáři po 7. hodině začali opravovat silnici 1. třídy číslo 49 na příjezdu do Zlína od Vizovic a okamžitě se začaly tvořit kolony. Zaplněné jsou už i objízdné trasy, tak pevné nervy. Na dálnici D1 na 192,5 km na Jihlavu havaroval osobní auto s vozíkem, tady má kolona 2 km. Míříme znovu do Břeclavy v ulici Národních hrdinů směrem do centra. Došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je tam stále částečně omezen. Připomínáme taky na Brněnsku za Modřicemi ve směru na Tuřany u Skonta se srazilo osobní auto s nákladním, tady je zdržení nárazové. Na dálnici D1 na 199. km směrem z Brna na Vyškov se střetlo nákladní auto s dodávkou, tady také zdržení je nárazové. A taky připomínáme, ode dneška 1. června až do 30. září bude probíhat v Mutinicích kompletní oprava hlavního průtahu obcí silnice 2. třídy číslo 380 na ulicích Brněnská a Hodonínská. Pěkné pondělní ráno a sihem jak jinak než šťastnou cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
9: Za pár minut se vydáme na koleje, konkrétně do Lanžota. Po více než 4 letech by se tamní nádraží mohly vrátit osobní vlaky. Více co nevidět, teď je číren.

0: minut po 8 Anastasia, za chviličku Benson Boone a nebo třeba taky kapela Krištof. No a v pondělí 1. 6. roku 26 míříme do slibovaného Lanžot a po více než 4 letech by se na tamní nádraží mohly vrátit osobní vlaky. Regionální spoje tam přestali zastavovat na konci roku 2021 kvůli opravám mezinárodní trati na Slovensko a podle Jihomoravského kraje slovenského ministerstva dopravy by se provoz mohl obnovit už letos na podzim. Vlaky by zatím jezdily mezi Bratislavou a Lanžotem, o případném prodloužení spojů dál do Břeclavy nebo Brna se bude jednat později. Zatímco provoz vlaku do Lanžota spadá pod Slovensko, v případě prodloužení až do Břeclavy by se už na něm musela finančně podílet i česká strana, konkrétně Jihomoravský kraj. Otázkou je taky, zda se náhodou nenarazí na kapacitu tratě. Nejdřív však musí politici najít model, jak přeshraniční regionální vlak financovat, když Slovensko a Česko vybírá dopravce jiným způsobem. Jinak ale regionální doprava kvůli vysokým nákladům podle politiků obecně nedokáže fungovat komerčně, tedy že si sama na sebe vydělá. Veřejné rozpočty proto musí dotovat. Komerční spoje na riziko dopravce fungují pouze mezi vytíženými stanicemi, nikoli v menších zastávkách. Ale uvidíme, třeba se podaří.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: od Krištof tak nějak málo tančím. Za chviličku muzika z 80. let, norská trojka Aha, pecka Take on Me. Ve filmu Dědictví zaznělo želvy nežerou, a tak vás teď raději zveme na šneky.
1: No, dal by si z nějakého štekalky, ne? Já přiznám se taky, jako není to zrovna, co by vychutnával a vyhledával. Festival ve španělské Lidě nicméně přilákal víkendu kolem 200 tisíc lidí, kteří společně snědli, teď dobře poslouchejte, 14 tun šneků. 14 tun, to je nepředstavitelné numero. To je prostě něco neuvěřitelného. V západním Katalánsku se uskutečnil největší festival pojídání šneků na celém světě. No a potvrdil opět svoji výjimečnost, protože to je prostě, když si představíte, 14 šneků. Do města Lejdá dorazili 10 000 návštěvníků a milovníků pojídání šneků, aby ochutnali šneky připravené podle desítek rodinných receptů. Letos se do akce zapojilo dokonce rekordních 124 skupin kuchařů, si to představte, kteří tuto tradici udržují prý po generace. Festival připomínal obří grilování pod širým nebem, kde kromě jídla nechyběla živá hudba, průvody v kostýmech, stavily se tradiční lidské věže a tak dále. Ten program prostě byl více než bohatý. Mnozí z těch účastníků říkají, že se vracejí rok co rok, protože prý vždycky je parádní atmosféra, no a mají rádi ty šneky a říkají, že doopravdy tam si dají vždycky úplně ty nejlepší. Z původně nenápadné rodinné slavnosti se za několik desetiletí stala největší šnečí událost na celém světě. Pokud by vás zajímalo, mě to teda zajímalo, na jaké úpravě se tam lidé zhodují, že bývá jako nejlepší těch šneků, protože samozřejmě úprav šneků je asi jako habakuk, tak na festivalu v Ledě jsou nejoblíbenější takzvaní caracoles a la launa. Lukáš pokyvu, jakože rozuměl úplně důkladně. Šneci pečení na plechu. Jde o tradiční katalánskou úpravu, při které se šneci pečou v ulitách, na velkých kovových platech nad ohněm nebo v peci. Poté se podávají s česnekovou omáčkou aioli nebo s pikantní rajčatovou omáčkou. Tak v rámci těch 14 tun šneků, které se v uvozovkách, fakt to nejde říct jinak, než sežrali v západním Katalánsku, tak toto je prý ta nejoblíbenější úprava a této úpravy se i teď prodalo zase nejvíc.
0: A hymna akce je šnečku, šnečku, vystrčnu, chudáčci.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: hezké pondělní ráno, Moravo. 2 minutky bude půl deváté, toto byla zpěvačka Taylor Swift, už za chviličku třeba John Newman. DJ Tim Kamarád. A taky kapela Mirai. A v pondělí 1.6. roku 26 nabídneme v tomto případě i krátké jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jicho.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo. Tajemník tajemnice Městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutku po půl deváté.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Stavba nové silnice propojující novou zbrojovku s ulicí Markéty Kuncové v brněnských Židenicích pokračuje podle plánu. Dvoupruhová komunikace má vytvořit druhý vjezd do rozvíjející se městské čtvrti. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlín Film Festivalu vynesla 4 314 000 korun. Výtěžek poputuje prostřednictvím nadačního fondu Film Talent Zlín na podporu studentských a začínajících filmových tvůrců.
12: Rádio Jih. Počasí.
13: Aktuálně měříme v Brně 15 stupňů, 17 hlásí Strážovice, Boleradice a Spytihněv.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: Na D2 mezi 47. a 44. kilometrem ve směru na Brno v pravém jízdním pruhu probíhají práce na silnici, projíždějte opatrně. Jak už od nás víte, silničáři po 7. hodině začali opravovat silnici první třídy číslo 49 na příjezdu do Zlína od Vizovic a okamžitě se začaly tvořit kolony. Zaplněné jsou i objízdné trasy. Ve Zlíně pozor také v okružní ulici na křižovatce s Javorovou probíhá cvičné řízení křižovatky policisty. Šťastnou pondělní cestu.
12: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
11: Přidáme další hity pro dobrou náladu a po víkendu taky soutěž Dejte si pozor na jazyk.
12: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8:40 minut. Beyoncé, Lady Gaga, jejich telefon. No, telefon budete potřebovat. V případě, že byste měli zájem o víru z pondělního vydání soutěže, dejte si pozor na jazyk. 518-345-678, telefonní linka k nám sem do studia.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A dneska další skvělá výhra. Máme pro vás připraveny dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun. A k tomu jako bonus voucher na prodloužení lázeňské koupele. Lázy Mikulčice totiž nedávno zprovozili novou celoroční finskou saunu, a to v opravdu poctivém provedení, včetně unikátní ručně vyráběné ochlazovací dubové kádě. A teď si představte to finále, nakonec venkovní posezení s prémiovým pivem Bernard Alko i Nealko Grab a lehkými saláty. No prostě parádička. Tak 518-345-678, dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun čekají na vás. Dobré ráno, Tutkošovi. Tak 518-345-678 v pondělí v úvodu nového pracovního týdne připomínáme linku k nám sem do studia. Po dobu 30 vteřin i dnes někomu z vás budeme pokládat jednoduché otázky, u kterých ani tak nejde o odpovědi či správné vědomosti. Jde o to nepoužívat odpovědi typu ano, ne. Tutkoš, tak příště popojedeme dál. DJ Team Kamarád připraven právě teď.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A doš. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut před 9. DJ Bobo, za chvíli Miraj, teď v pondělí 1.6. ranní téma. Děti jsou upřímné, možná až moc, a mnozí to určitě znáte. Stojíte ve frontě v obchodě, sedíte u rodinného oběda, jedete autobusem a najednou vaše ratolestná hlas řekne něco, po čem byste se nejradši propadli do země. Dnes na Den dětí vzpomínáme na chvíle, kdy nás naše děti zcela nevinně dostali pořádně do průšvihu, do nějaké trapné chvíle.
1: Pája píše krásný příběh. Manžel se demonstrativně odstěhoval, když nebylo po jeho, ke své matce. Nebyl ani 10 minut pryč z baráku a dcera tehdy je 3 roky. V obchodě zahledla pána v košile, povídá: dobrý den, nechceš u nás bydlet? My máme místo po tatínkovi. Hrabala se mi ve výstřihu, jak seděla v tom košíku. Pán si mě prohlédl, protože jsem měla jedno ňadro skoro strička venku, a řekl: ty, a víš co? Já bych i šel. Pánovi jsem řekl, ať si hledí nákupu, já si spravila tričko a dcera dostala pohlavek. Mimochodem, důvod hledání nového pána byl ten, že pokazila peřináč a věděla, že tohle máma jen tak neopraví, bo táta byl v čudu. Hezký upršený den přeje všem Pája a my musíme říct, že pobavila.
0: No, úplně vidím toho pána, jak říkal to, že já bych šel. Jo. Jolča, krásné ráno, jela jsem Šelinou číslo 9 v Brně přes náměstí Svobody a jak všichni víme, máme tam ty hnusné hodiny. Jela tam maminka asi s 3letým chlapečkem a ten říká: maminko, to je ten čulák. Celá Šelina umírala smíchem a chudák maminka nevěděla, kam by se schovala. Hezký den všem, Jolčo, i vám a děkujeme.
1: To je krásný příběh. Podíváme se také i na další. Alžběta napsala: u nás je to klasika. Mami, a proč je ta paní tak tlustá? Už mám docela dobrý grif chytání pusy.
0: A k pondělnímu rannímu tématu se přidává i Marťa. Krásné ránko. Náš syn, když byl menší, jednou v obchodě na plnou pusu zakřičel: mami, nezapomeň si koupit ten rum. Hodně lidí se na mě otočilo. Kupovala jsem ho dědovi k narozeninám. Marti, tobě děkujeme. V dnešním ranním tématu jsme vzpomínali na děti, protože jsou pokladem, a chtěli jsme po vás, abyste nám napsali, kdy vás dostali do průšvihu nebo trapné chvíle. Pokud jste přiladili Rádio Jich až teď, mrkněte na Facebook Rádio Jich a přečtěte si nějakou tu scénku, nějaký ten příběh, kdy dítka, naše posluchače, v podobě maminek nebo tatínků dostali do nějakého průšvihu nebo trapné chvíle. Určitě se pobavíte.
2: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
3: Život plně dál, nechci promarnit ho v jistotách.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Jih, hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: Velocity a Adam Levin ve finále pondělní ranní jízdy. Po deváté Sean Osbourne a One of Us. Úvod nového pracovního týdne taky Kaskáda. A 1. června roku 26 i Verona. Dražba filmových klapek ve Zlíně vynesla přes 4 miliony korun. I o tom budou další pondělní jihomoravské zprávy rádia.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolok Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat.

0: poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
4: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
9: Hezké pondělí z jihu, máme minutu po deváté.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Brno buduje nové dopravní napojení nové zbrojovky a dražba filmových klapek ve Zlíně vynesla přes 4 miliony korun. Stavba nové silnice propojující novou zbrojovku s ulicí Markéty Kuncové v brněnských Židenicích pokračuje podle plánu. Dvoupruhá komunikace má vytvořit druhý vjezd do rozvíjející se městské čtvrti a zlepšit její dopravní obslužnost. Stavaři nyní dokončují vozovku, veřejné osvětlení i přípravu infrastruktury. Náklady na projekt s dodatečnými pracemi se zvýšily z 86 na přibližně 93 milionů korun. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlín Film Festivalu vynesla 4 miliony 314 tisíc. korun. Výtěžek poputuje prostřednictvím nadačního fondu Film Talent Zlín na podporu studentských a začínajících filmových tvůrců. Nejdráže se prodala klapka s motivem čtyřlístku od Zdeňka Verby, za kterou zájemce zaplatil 180 tisíc. Letošní salon filmových klapek nabídl 120 děl od známých výtvarníků a osobností. Za 29 let existence projektu se vydražené klapky prodaly celkem za více než 60 milionů korun.
11: Rádio Jih.
13: Radio Jih. Počasí.
9: No tak někde máte krásný zahradnický deštík, někde bohužel zatím ještě ani kapka. Jaké bude pondělí 1. června? No tak podle meteorologů, jak už teďkom vidíme, zataženo, krátce se může ale oblačnost protrhávat, ale na celém území by se měly vyskytovat přehánky nebo déšť, spíše ojediněle i bouřky. Ráno a zpočátku dopoledne mohou být srážky méně četné, takže se snad dočkáme i tam, kde zatím dešťová kapka zahrádku nezalila. Aktuální teploty 17 stupňů Celsia Kyjov, Brumovice, Vřesovice, Prušánky 18, v průběhu dne maximálně 22, na severu kraje většinou kolem 18 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském, v tom Zlínském, naměříte od 17 do 20 stupňů.
14: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
13: Rádio Jih. Doprava.
9: Míříme na cesty, podíváme se na D1, D2 i do Zlína. Na dálnici D1 na 202. kilometru směrem z Vyškova na Brno stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně. Na D2 na 51. kilometru ve směru na Bratislavu stojí nákladní auto s defektem. I tady opatrně. A připomínáme, ve Zlíně v okružní ulici na křižovatce s Javorovou probíhá cvičné řízení křižovatky policisty. Šťastnou pondělní cestu.

0: rádiových kaskáda a 11 minut po 9. hodině, už v úvodu nového pracovního týdne. Vítám španělským sluncem opáleného Vojtu, ahoj.
1: Hola amigo.
0: A bacha.
1: To jsou dvě slovíčka, která jsem se naučil.
0: Mimochodem, dneska je tady 1. červen, na nějž připadá Mezinárodní den dětí, ale k tomu už ti blahopřát nemůžu.
1: No, pořád jsem dítě, pořád mám jako mámu,
0: tátu. Je pravda, že hračky jsou čím dál tím dražší, že?
1: No, samozřejmě. A záleží, s čím si jako hraješ, ale to bych sem teď asi netahal v 9.11.
0: No, my si budeme hrát s pejskem a kočičkou, protože máme tady další takový příklad ze světa. No, představte si, že by vám pes konečně řekl, proč štěká, nebo kočka vysvětlila, proč ve 3 ráno běhá po bytě. No, no. Jsme tady měli několikrát, že nějaké firmy se snaží vyvinout nějaký prostředek, který by prostě byl jako překladačem mezi zvířectvem a jejími páničky. Teď už se to dokonce dostalo do prodeje, takže si k tomu řekneme více. Možná, že někdo z vás by měl i zájem.
1: Máme teleshopping hodinku?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: muzika z úvodu nového pracovního týdne na rádiových rádiu Jižní Moravy. Svědíš za osmefy a za chvilečku Verona a na mě nečekej. No a my jsme se dočkali. Byla doba, kdy v podstatě to nej zařízení měl vždycky jenom James Bond, že? No. Potom to byl Michael Knight, který měl mluvící hodinky, respektive auto, že zavolal si ho. Dneska už člověk díky 21. století a umělé inteligenci v podstatě věří všemu, že přesně může vzniknout, tak. Že jo. Tak se ani nedivíme, že startup, který se připne na obojek a pomocí umělé inteligence má překládat psí štěkání a kočičí mňoukání do lidské řeči, už spatřil světlo světa. Respektive ta firma, ten startup udělala takovou krabičku a ta dokáže prostě mezi člověkem a zvířetem navázat naprostý kontakt, co se týče slov. Firma dokonce tvrdí, že zvládne převést i slova majitele tak, aby jim zvíře lépe rozumělo. Že to není jedna cesta od kočičky od hafana k člověkovi, ale i opačným směrem. Výrobce dokonce uvádí přesnost kolem 95% a říká, že systém se učil z milionu zvířecích zvuků a přístroj za zhruba 2 500 korun prý změní svět, respektive ten vztah mezi člověkem a zvířetem. Všemu pomáhá pochopitelně umělá inteligence. Má to jeden háček, tak jak to vždycky bývá. Společnost zatím nepředložila žádné vědecké důkazy, které by její tvrzení potvrzovaly, ale už se prodalo přes 10 000 těchto obojků, respektive předobjednávky. Takže si myslím, že otázka týdnu nebo měsíců, kdy se dozvíme, jestli to fake, anebo opravdu, že si můžeme povídat se svým pejskem a kočkou, otázka, jestli vůbec chceme.
1: Přesně tak, protože pak ti ten hafan řekne jako, hele, buď už ticho, já si chci dělat svoje a ne, že tady budeš furt táhat.
0: Otázka je, ale kdyby teda někdo chtěl si vykládat s tím zvířetem, já si myslím, že doma zvíře doma, už nějaký ten pátek, tak si svým způsobem rozumí, aniž by si vykládali klasickou lidskou řečí, ale co by byla třeba u tebe první otázka na toho hafana nebo kočičko, kdyby zvěděl, že ti fakt může díky této krabičce od Číňanů
1: pomoci. Co máš nejradši na oběd?
0: Aha, tak ale to víš taky ne. Oni mají rádi úplně všechno, protože
1: no, jakmile
0: začneš jíst, tak hned ustou, ne?
1: Ale jako, já si myslím, že každý zvířátko, nebo stejně jako člověk, musí mít něco oblíbenýho. Že když
0: všechno,
1: to...
0: všechno.
1: Dobře.
0: Podívej se na kolegu tady, Indrose.
1: A počkej, to je člověk nebo zvířátko?
0: No, svým způsobem. Některý, díky některému chování možná i takové zvířátečko. A tak proti gustu žádný dišputák, proč ne? Víš co, ale v Číně vymýšlejí krabičky, které by převedly prostě to mňoukání nebo štěkání do lidské řeči. My už tady dávno. Ty krabičky nepotřebujeme, protože my už tady dávno máme mluvící psi, minimálně teda jednoho.
2: Moc hezký pejsek, povídá sousedka. No a jak moudře kouká, že? Jen promluvit. Ahoj, cekví.
0: Prásk.
2: A sousedka, bác. No, a je bez sebe, pořád honem vodu.
3: Snad jsem tak moc neřekl.
0: Teď je otázka, jestli by fakt nemělo zůstat jenom u toho štěkání a mňaučení.
1: Asi by to byla jistota.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak pojď, zpíval jsi tady mimo éter. Jo, hvězdná pěchota už taky trénuje. To bude hodně silný ročník. Tak zkus raději mluvit, myslím, že to bude lepší.
1: Já s tím naprosto souhlasím. Každopádně, já jsem zjistil, pátral jsem tak po internetu, co se nám jako děje v naší krásné zemi. Aha. A zjistil jsem, že v Česku se stávají, řekněme, až fenoménem takzvané předmanželské smlouvy. Dostávají se do kurzu právě v generaci Z, což je i ta moje generace, ne, že by se mě konkrétně teda týkala, ale jsem zvědavý, jaký vlastně bude další vývoj, protože oproti roku 2014 se jejich průměrné uzavření zvedlo o 4000 ročně, což si myslím, že je docela dost, když vezmeme v úvahu, že to bylo 7,5 a nyní je to skoro 12 000. A je to vlastně nejvyšší číslo v historii, takže podle odborníků ti říkají, že předmanželská smlouva už není vnímána jako projev nedůvěry, ale jako běžný nástroj pro nastavení jasných pravidel. A já vlastně tak trochu váhám, říkám, není to ještě úplně moje situace, protože ženit se aktuálně neplánuju.
0: Ale nevíš, léto za dveřmi, najdeš tu pravou a v září, kamaráde, už budeš podepisovat nějakou smlouvičku, no kde bude napsané všechno mé ženě Filuméně.
1: Právě nevím, jak bych se k tomu postavil.
0: Čelem, jak jinak?
1: Vzad.
0: A tuškou v ruce.
2: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
6: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
8: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
9: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
10: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
11: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889 Břeclav 1014 Brno 1051 Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: potřebovali to jako sůl ty naše zahrádky, dešťové kapky. No ale ne, na celé Jižní a Jihovýchodní Moravě se snáší tato vlhkost. Vypadá to, že někde stále ještě s konvama létat budeme, ale uvidíme, necháme se překvapit. Toto byla Doučí, za chviličku Kylie Minogue a nebo Bruno Mars a Mark Ronson.
1: My už jsme to nakousli před chviličkou, stále větším trendem v naší republice jsou takzvané předmanželské smlouvy. Zatímco v roce 2014 jich bylo uzavřeno necelých 7,5 tisíce, loni to bylo skoro 12 tisíc a je to tedy nejvyšší číslo v historii. Kdo byste třeba nevěděli, tak předmanželská smlouva je dohoda dvou lidí, kteří vstupují právě do manželství a řeknou si ještě předtím, jak to bude s penězi, majetkem nebo případnými dluhy. Není to o tom, že by si úplně nevěřili, spíš se prostě nastaví nějaká pravidla a můžou si domluvit třeba, že ten, kdo má byt už před svatbou svůj vlastní, tak prostě zůstane jeho, aby o něj u rozvodu nepřišel. A nebo například, když jeden z manželů podniká a naseká dluhy, tak aby to ten druhý chudák potom při rozvodu neodnesl.
0: No už dopředu počítá s tím, že se člověk rozvede, je možná pro někoho docela zvláštní, ale podívejme se.
1: Já tomu nemůžu prostě přijít na chuť.
0: Co to tady stálo, no, jako tak hold doba je taková. Ale jsou potom i předmanželské smlouvy docela zábavné, kdy si chlap zcela vážně, pro nás je to zábavné, ale chlap si zcela vážně dal do předmanželské smlouvy, cituji, dívá-li se muž v televizi na fotbal nebo hokej, nesmí žena mluvit, ani se pohybovat před televizní obrazovkou. Přísně je zakázáno pokládat muži hloupé otázky, jako proč jen tři hráči mají černé dresy, jo?
1: A nemá tam ještě nošení piva třeba.
0: No, to mimochodem taky právníci někde jsem četl, že dvakrát týdně je manželka povinna muži na vlastní náklady zakoupit basu piva, doprava nápojů, je věcí manželky, otázka, jestli to potom manželka jakože počkrába, ale prý to tam jako mě...
1: Někdo se to tam snažil prospat.
0: Předmanželské smlouvě bylo, ale zpátky k tomu sportovnímu fandovi, ta manželka řekla, dobře, budeš-li se dívat na televizi, já do toho nebudu kecat, ale já chci, aby v té předmanželské smlouvě bylo následující. Fotbal v televizi může manžel sledovat jen v případě, že bude český národní tým hrát finále mistrovství světa v Kopané.
1: No, tak to je docela výzva pro naše kluky letos.
0: Aspoň ten hokej mu zůstane. Rádio Jih. Hrajeme hity pro

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky moc, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, kde pro vás po celý dnešní den máme spoustu hitů pro dobrou náladu. No a taky je pojďme zkontrolovat. Po desáté začneme s Katy Perry a I Kissed a Girl. Přihodíme taky Slavíčka s Pokáčem a Zákaz přiblížení. No a z šuplíku vytáhneme také hitovku Glide v podání Naked. Svou minutku slávy dostane v éteru taky Petr Indra, který má připraveny další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Povídám v nich tentokrát mimo jiné o tom, že Velká nad Veličkou postaví nový most, jak jinak než přes Veličku.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
7: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: Když nemůže...
9: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou.

0: cenu teď na webu slavnosti.cz.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
8: Je minutka po 10. hodině, z jihu vám všem přejeme hezké pondělí.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Velká nad Veličkou postaví nový most přes Veličku a Zlín řeší prodej lukrativních pozemků v centru. Ve Velké nad Veličkou začala stavba nového mostu v Adamovské ulici, který nahradí přemostění vážně poškozené stoletou povodní. Starý most nyní slouží pouze pěším a cyklistům a čeká ho demolice. Nový most bude bez středového pilíře, díky čemuž lépe odolá vysokým průtokům při povodních. Stavba za necelých 18 milionů korun má být dokončena na konci září. Obec získala na projekt dotaci, ta pokryje 70% nákladů. Zlínská radnice chce prodat pozemky pod sportovní halou developerovi, který podle vítězného urbanistického návrhu postaví několik bytových a polifunkčních domů. Opozice ze STAN kritizuje, že se město vzdává kontroly nad cennými pozemky a přichází o možnost stavět vlastní městské byty. Vedení města namítá, že nemá dostatek financí na realizaci projektu a výnos z prodeje chce využít na výstavbu podzemního parkoviště a nové sportovní haly. V místě dnešního parkoviště mají vzniknout byty, kanceláře, obchody i kavárny, které mají oživit centrum města. O budoucnosti záměru se ve Zlíně vede živá veřejná i politická debata.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Jak to dnes na jižní a jihovýchodní Moravě bude s počasím? Máme zataženo, které se místy může občas protrhávat. Na většině území se nám postupně budou vyskytovat přehánky nebo déšť a ojediněle dokonce i silnější bouřky. K večeru by se však obloha měla poněkud uklidnit, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně v Jihomoravském kraji dnes naměříme maximálně 22, ve Zlínském 20 stupňů Celsia. Teď aktuálně tedy 3 minutky po 10. zdravíme do Traplic, kde hlásíte 16 stupňů, 17 měří Veselí nad Moravou, 18 Lužice a taky Bulhary.
12: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: Na silnicích to dnes bude trochu klouzat, tak na to myslete a buďte opatrní. Na dálnici D1 na 175. kilometru směrem na Prahu stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Tak prosím pěkně opatrně. No a na trase z Brna směrem na Svitavy před odbočkou na Lelekovice se srazila dvě osobní auta. I tady proto počítejte s omezením. Šťastnou cestu, ať už máte při pondělku namířeno kamkoliv.

0: éteru rádia jich krátce po 10. hodině vládne song Something Just Like This z dílny kapely Coldplay. Dál tam máme třeba Zákaz přiblížení nebo Stereo Love, no a taky Problémy s karavany. Jak známo, na jižní Moravu často míří spousta návštěvníků, rekreantů, kteří do našich končin zavítají z karavany. Jenomže čeho je moc, toho je příliš a v některých obcích se situace s těmito návštěvníky vymyká kontrole. Které obce tento problém s karavany trápí nejvíc a jaká opatření kvůli tomu podnikají, to si na jihu povíme za pár minut, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10:17, to je čas, kdy na rádiu jich vládne Edward Maja s ním Vika Gigolina a hitovka nebo pecka, říkejme tomu, jak chceme, s názvem Stereo Love. No a my jdeme teď omrknout, jak jsem sliboval, neúplně dobrou situaci s karavanovým turismem. Karavany přivážejí do vinařských obcí turisty, ale hold i problémy. Ve Velkých Pavlovicích například řeší případy, kdy obytné vozy parkují přímo před rodinnými domy, městským úřadem a nebo tamní rozhlednou. Radnice proto zvažuje zákaz parkování karavanů mimo vyhrazené lokality. S podobnou situací se potýkají také v Prušánkách. Na parkovišti u vinných sklepů v Nechorách už museli umístit značku zakazující stání karavanů, protože blokovali místa určená běžným návštěvníkům. No a aby toho nebylo málo, problémy hlásí také Vrbice. Přestože tam mají pro karavanisty vyhrazená stání, někteří návštěvníci raději parkují u kostela, hřbitova a nebo přímo v blízkosti sklepů. Obce tak hledají způsob, jak skloubit rostoucí oblibu karavanového cestování s potřebami místních obyvatel a omezeným prostorem v historických vinařských lokalitách. No, já doufám, že se jim to podaří, a to velice rychle, protože všechno musí mít svůj řád a svá pravidla. Z jeho zdravíme do všech obcí na jižní a jihovýchodní Moravě a doufáme, že se všechno podaří co nejlépe vyřešit, tak ať jsou spokojené oba tábory.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: éteru rádia jich právě teď úřadovali Queeni, a to konkrétně s peckou I Want to Break Free, která nás vrátila do let 80. V rámci dalších hitů pro dobrou náladu nám zahrají třeba opět Aradeček, David Guetta a nebo Kygo, no a hned po nich se vrhneme za oceněním Čin roku. Kdo ho vyhrál a jaký lidský život zachránil, dozvíte se od nás už za nějakých 12-13 minutek, tak držte vlnu.
1: Poslouchejte Rádio Jich.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: frekvencích rádia jich znám Line Song Save My Love, pod kterým je jako hlavní autor podepsán Kygo. No a my teď spolu s ním míříme za záchranou života a s ní spojeným oceněním. Jihomoravský policista Martin Učeň získal ocenění v kategorii čin roku. A to si vysloužil za záchranu měsíčního chlapečka na dálnici u Brna. Když se na dálniční hlídku obrátil zoufalý otec s dítětem, které přestalo dýchat, policisté okamžitě zasáhli. Zatímco jeho kolegové usměrňovali provoz a uklidňovali rodiče, Martin Učeň zahájil resuscitaci samotného kojence. Miminko po zhruba minutě začalo znovu reagovat a krátce na to si ho do péče převzali záchranáři. Policista sám později uvedl, že v kritické situaci mu pomohly znalosti ze školení první pomoci, které absolvoval jen několik měsíců před celou situací. No, klobouk dolů, že i v takové krizovce dokázal zachovat chladnou hlavu. Všem policistům mockrát díky za jejich práci a za to, že nás ve dne v noci hlídáte.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. Spolek VOC Vinice Velké Pavlovice zve všechny milovníky vína i krásné krajiny na putování vinicemi za víny nejen VOC. V sobotu 6. června od 10 do 16 hodin vás čeká putování mezi vinohrady s ochutnávkou vín. Start je na Šlechtitelkou, cíl pod rozhlednou Slunečná, kde den zakončí příjemná beseda u cymbálu. Více informací na webu VOC Velké Pavlovice. Přijďte v sobotu 6. 6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbalovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz. Spolek Motobanda Vacenovice vás zve na již 17. ročník žehnání motorek, které se uskuteční v neděli 7. června od 14 hodin na parkovišti u kostela ve Vacenovicích. Součástí akce je dobročinná sbírka, jejíž výtěžek poputuje na konto tříleté Stelinky s tělesným postižením. Více informací o akci na www.motobandavacenovice.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělní uplakané dopoledne nám dál plyne, ani jsme se nenadáli a skoro je tu 11. hodina. Co se týče playlistu, rádia jich ten samozřejmě nezastavuje a proto se za chviličku můžeme těšit třeba na Debbie a její Touch the Sun. Nevynecháme ani Eda od Sheeranu a jeho hitovku Sapphire. A vrátíme se k základům matematiky. 1 plus 1 v podání Redy Kirken. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě ví a poví Petr Indra. Za chvíli se od něj v jihomoravských zprávách rádia jich dozvíme například to, že ředitelství silnic a dálnic předalo Bzenci náhradní výsadby podél D55. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte s rádiem jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
1: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června. Velké Bílovice, Křástelka.
2: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Koši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Máme minutku a půl po 11. hodině. Takový je aktuální čas na Rádiu Jih.
7: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Ředitelství silnic a dálnic předalo Bzenci náhradní výsadby podél D55 a Brno ode dneška zpřísňuje vjezdy do historického centra. Bzenec převzal od ředitelství silnic a dálnic pozemky s náhradními výsadbami souvisejícími se stavbou dálnice D55. Výsadba stromů a rekultivace ploch byly součástí kompenzačních opatření za zásah do životního prostředí. Pozemky nyní patří městu. Péči o vysázenou zeleň však bude ještě 5 let zajišťovat ředitelství silnic a dálnic. Opatření mají pomoci obnově krajiny v okolí nové dálnice. Ode dneška začínají v Brně platit přísnější pravidla pro vjezd do historického centra města. Nově se omezení dotknou například rozvozu jídel, části kurýrních služeb i některých vozů taxislužby. Město chce snížit dopravní zátěž a omezit neoprávněné vjezdy do centra. Od září mají kontrolu posílit také nové výsuvné sloupky na 3 místech centru. Brno zároveň připravuje změny v provozu tramvají přes náměstí Svobody.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: Na jižní a jihovýchodní Moravě dominuje zataženo a na většině území k tomu střídavě úřadují přehánky, déšť a občas také bouřky. Srážek a oblačnosti má postupně ubývat k večeru, tak uvidíme, jak se to nakonec vyvine. Každopádně platí, že v Jihomoravském kraji se dočkáme teplotních maximálek na úrovni 22, ve Zlínském na rovných 20 stupních Celsia. No a v tuto chvíli zdravíme na Stupavu, kde měříte 16, do Brna, kde hlásíte 17 a Mikul Učíte se Sklentnicí, kde měříte 18 stupňů Celsia.
10: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Zdravíme také všechny řidiče a řidičky, hlásíme komplikace z Brna, konkrétně z Vídeňské ulice, kde před sjezdem na Lány směrem z centra došlo ke střetu osobáku s kamionem a jeden jízdní pruh je tu tím pádem neprůjezdný, proto počítejte se zdržením. No a klasika dálnice D1, tentokrát 192,5 km směrem na Prahu, tady aktuálně zasahují hasiči u požáru auta, tak počítejte se zdržením. Připomínám, venku nám prší, brzdná dráha je delší než normálně, tak na to prosím vás za volanty myslete.

0: pondělní dopoledne se na rádiu jich nese vyznamení té nejlepší muziky. Teď aktuálně se o ní stará Debbie se svou hitovkou Touch the Sun. Za malý moment si poslechneme také Eda Sheerana nebo Reddy Kirken a hned potom, prosím pěkně, zamíříme do Zlína. Právě v Baťově městě totiž přišli na způsob, jak se vypořádat s nevzhlednými reklamními billboardy. Zůstaňte na frekvencích Rádia Jih, ať máte přehled o tom, jak to přesně vymysleli.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Jo.

0: Ve vysílání Rádia Jih společně putujeme napříč jižní a jihovýchodní Moravou. No a naše další zastávka, ta je přímo ve Zlíně. Možná jste si všimli, že ve Zlíně pod bývalým soudem je spousta billboardů a dlouhé roky na nich visely reklamy, které teď ovšem dostávají úplně jinou podobu. Město tyto reklamní plochy převzalo do svého vlastnictví, natřelo je na bílo a nabídlo je street artovým umělcům. Místo reklam tak mají postupně vznikat grafity a velkoformátové malby, které oživí okolí ulice Soudní a Bartošova. Radnice říká, že chce dát městu kreativnější a živější tvář, no a tato provizorní galerie pod širým nebem má fungovat až do doby, než město získá stavební povolení a billboardové konstrukce nechá úplně odstranit a konečně se jich zbaví. Jestli se tedy chystáte do Zlína, možná uvidíte, jak se z obyčejných reklamních ploch postupně stává místo pro umění. No a není to paráda takhle společnými silami zkrášlovat veřejné prostory? Já si myslím, že rozhodně jo, a klidně bych to ocenil na více místech, nejenom ve Zlíně. Každopádně do Zlína a okolí na naši frekvenci 98 zdravíme a posíláme hitovku z let 90. Another Night.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Na rádiu jich se v klidu a pohodě touláme pondělním dopolednem. Hraje nám k tomu ta nejlepší muzika, teď konkrétně v podání Evy Farné a kapely Mirai. Můžu vám slíbit, že v následujících minutách si užijeme také pecky End of Beginning, So What a nebo Waiting for Love, no a hned po nich se vydáme do starého města u Uherského Hradiště. Tam totiž něco zmizelo z povrchu zemského. A co to bylo? To si na jihu řekneme do 11 minut.

0: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
3: Ahoj děti!
4: Jdeme na Cibuláčik!
5: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
6: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
5: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
8: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
2: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: Do vysílání rádia jich zavítal také Avicii s peskou Waiting for Love. No a co se týče novinek z našeho regionu, další zastávku máme ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Z tamní Velehradské ulice totiž konečně zmizel dlouhá léta chátrající rodinný dům s poškozenou střechou, který byl považován za ostudu celé lokality. O objekt měla zájem i radnice, nakonec ho ale koupil soukromý investor. Podle starosty Martina Zábranského nový majitel plánuje na místě postavit garáž, nicméně zatím nepožádal o stavební povolení, tak nepředbíhejme. Dům byl více než 3 roky opuštěný a město kvůli bezpečnosti muselo už dříve zajistit jeho padající štít. Radnice tak vítá alespoň to, že nebezpečná ruina už z ulice definitivně zmizela. No a není se čemu divit, protože takováto věc leží v žaludku každému správnému městu, které se stará o bezpečí a zájmy svých obyvatel. Půjdeme dál, co se týče playlistu, na něm aktuálně nachystaní No Name, Bangles nebo BB Rexa, tak si je užijte, hezké pondělí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Letí to, přátelé, letí. Za pár minut odbije 12. hodina, tak už to v práci klidně zahoďte a šup na oběd. Ono se jednou nic nestane, když si tu pauzu o pár minutek prodloužíte. Každopádně i ve druhé polovině dnešního dne pro vás na jihu máme v rukávu jenom tu nejlepší muziku a po 12. proto vypustíme do éteru třeba Meredith Brooks. Jako na zlatém podnose přidáme také Rudimental a Khalida s peckou All I Know. A na své si přijdou i fanoušci české muziky. Bude kapela Kryštof a Šňůry. V našem regionu se pořád děje něco nového a proto tu jsou jihomoravské zprávy Rádia Jih. Díky něm se už za chvíli dozvíte všechno potřebné nejen o tom, že Zlín řeší prodej lukrativních pozemků přímo v centru.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
3: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening.
4: Vidím to na žejdla.
3: Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alesjejdl.cz.
4: Vidím to na žejdla.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@

0: tespra@hodonin.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám vše skupadly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
7: Z jihu se vám hlásíme necelé 2 minutky po 12. hodině a přejeme dobrou chuť k obědu.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Velká nad Veličkou postaví nový most přes Veličku a Zlín řeší prodej lukrativních pozemků v centru. Ve Velké nad Veličkou začala stavba nového mostu v Adamovské ulici. Ten nahradí přemostění vážně poškozené stoletou povodní. Starý most nyní slouží pouze pěším a cyklistům a čeká ho demolice. Nový most bude bez středového pilíře, díky čemuž lépe odolá vysokým průtokům při povodních. Stavba za necelých 18 milionů korun má být dokončena na konci září. Zlínská radnice chce prodat pozemky pod sportovní halou developerovi, který podle vítězného urbanistického návrhu postaví několik bytových a polifunkčních domů. Opozice ze STAN kritizuje, že se město vzdává kontroly nad cennými pozemky a přichází o možnost stavět vlastní městské byty. Vedení města namítá, že nemá dostatek financí na realizaci projektu a výnos z prodeje chce využít na výstavbu podzemního parkoviště a nové sportovní haly.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Obloha na jižní a jihovýchodní Moravě je stále převážně zatažená a na většině území to doprovázejí přehánky, déšť a ojediněle dokonce i bouřky. Střídá se nám zkrátka úplně všechno. Srážky a oblačnost se k večeru však mají postupně vytrácet, takže dneska máme opravdu všeho chuť. Teploměry v Jihomoravském kraji naměří při nejlepším 22, ve Zlínském maximálně 20 stupňů Celsia. Blízko jsou tomu aktuálně v Břeclavi, kde měříte 19 stupňů Celsia, o 2 stupně méně, tedy 17, hlásí Dambořice, Šakvice a Buchlovice.
10: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Na silnicích dneska prosím pěkně žádná sláva. Na trase z Veselí nad Moravou směrem na Strání u odbočky na Suchov havarovalo osobní auto do mostku. Počítejte proto s omezením. Na příjezdu do Brna z Pohořelic u nájezdu na D1 havarovalo nákladní auto. Doprava tam proto zpomaluje. No a přímo v Brně, konkrétně v Osové ulici, na křižovatce s ulicí u Pošty se střetl osobák s nákladňákem. I tady proto počítejte s určitým omezením. Myslete na to, prosím vás, silnice jsou mokré, je potřeba dodržovat větší rozestupy a mít delší brzdnou dráhu. Nezapomínejte na to.

0: Z hodonínského studia Rádia Jich zdravíme na všechny naše frekvence a samozřejmě také ty z vás, kdo ladíte naše online vysílání. Tohle byla pecka All I Know. Za malý moment nabídnu taky Set Fire on the Rain nebo Giant. No a kromě toho... Kromě toho vás vezmu do Brna, kde se stala, no, vyloženě otřesná situace. 14-leté dívce se udělalo zele, ale nikdo z přihlížejících jí nepomohl. Jak daleko může zajít lidská lhostejnost a v tomto případě i sobeckost, to vám na jihu povím hned po dalších dvou hudebních hitech, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vysílání Rádia Jih má dosah na celé jižní a jihovýchodní Moravě. Výjimkou samozřejmě není ani naše krajské město Brno. A právě tam, v Denisových sadech, zasahovali strážníci u případu, nad kterým zůstává rozum stát. 14-leté dívce se udělalo špatně poté, co vykouřila cigaretu s neznámou látkou od cizích mužů. Školačka plakala, zvracela, svíjela se v bolestech a měla problém si vzpomenout i na své jméno. Pomoc jí nakonec přivolala až kolem jdoucí žena, zatímco dva lidé, kteří stáli poblíž, nijak nezasáhli. 18-letá žena dokonce strážníkům uvedla, že kvůli dívce si nebude vybíjet baterku v telefonu. Záchranáři teenagerku následně převezli do dětské nemocnice a celý případ nyní řeší policie. Já asi trochu chápu, že v podobných situacích občas funguje něco, čemu se říká efekt přihlížejícího, a že lidé v takových případech čekají, že pomoc místo nich zavolá někdo jiný. Ale výmluva, že si nebudu vybíjet baterku, to je pro boha do nebe volající. Aha, no nic, nebudem se rozčilovat, Vojti. Všem, kterým nejsou lhostejné osudy lidí okolo vás, teď z jihu posíláme kapelu Krištof, no a slečně držíme palce, ať je brzo fit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásné dobré odpoledne vinšujeme všem posluchačům Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, kde si společně užíváme Fight Song od Rachel Platton. Co nás čeká a nemine v následujících minutách? Skvělá muzika v podání Jennifer Lopez, Shakiry nebo kapely Linkin Park a kromě toho také info z Vracova. Vracovská radnice totiž znovu nabízí 400 tisíc korun, které využije přesně podle představ svých obyvatel. Všechny podrobnosti nabídnu na jihu ještě před 13. hodinou, tak mějte naladěno.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz. Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: A teď už zpátky k hitu

0: doprovodu kapely Linkin Park si na jihu užíváme pohodové pondělí, no a jak jsem sliboval, míříme do Vracova. Ve Vracově odstartoval už čtvrtý ročník participativního rozpočtu s názvem Vracov podle vás. Město i letos, stejně jako v předchozích letech, vyčlenilo 400 tisíc korun, o jejichž využití rozhodnou sami obyvatelé. Lidé mohou navrhovat projekty, které zlepší veřejný prostor, anebo přinesou nové možnosti třeba pro děti, rodiny či seniory. Díky předchozím ročníkům už ve městě vzniklo například místo pro setkávání u sochy svatého Urbana s veřejným ohništěm, nové herní prvky na různých hřištích a nebo systém vratných kelímků využívaný na městských akcích. Podrobnosti o podávání návrhů, termínech i hlasování najdou zájemci na webu www.vracovpodlevás.cz. Takže vracovjáci, vracovjanky, ještě jednou, na webu www.vracovpodlevás.cz můžete rozhodovat o tom, jak se u vás v obci naloží se 400 tisíc korun. Tak to promyslete a my mezi tím jdeme dál k muzice, tentokrát za Sidlem a hitovkou Stumbling In.
1: Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Bunny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněnčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Přijďte v sobotu 6. 6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbálovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz. Spolek Motobanda Vacenovice vás zve na již 17. ročník Žehnání motorek, které se uskuteční v neděli 7. června od 14 hodin na parkovišti u kostela ve Vacenovicích. Součástí akce je dobročinná sbírka, jejíž výtěžek poputuje na konto tříleté stelinky s tělesným postižením. Více informací o akci na www.motobandavacenovice.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Nalijme si čistého vína, pondělí nemá v lásce asi nikdo z nás. Nic nám ale nebrání v tom, aby jsme si ho zpříjemňovali skvělými hity pro dobrou náladu, no a takových máme na rádiu jich nekonečnou zásobu. S jakými si potykáme už za pár minutek, tedy po 13. hodině, třeba s peckou Plate Alive z dílny Safri Duo. Řízneme do toho s poetikou a hitem Zkouším žít. Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno. A na novější notu zahrají Ina, s ní také Rehab, I'll be waiting. Při pondělním odpolední je připravena také další várka jihomoravských zpráv Rádia Jih, která je nabitá vším důležitým z našich končin. Už za malý moment proto prozradíme nejenom to, že Brno od dneška zpřísňuje vjezdy do historického centra. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup odkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých odkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup odkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
7: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
8: Když nemůže. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Před chviličkou odbyla 13. hodina. Díky moc, že jste s Rádiem Jih.
13: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Ředitelství silnic a dálnic předalo Bzenci náhradní výsadby podél D55 a Brno ode dneška zpřísňuje vjezdy do historického centra. Bzenec převzal od ředitelství silnic a dálnic pozemky s náhradními výsadbami souvisejícími se stavbou dálnice D55. Výsadba stromů a rekultivace ploch byly součástí kompenzačních opatření za zásah do životního prostředí. Pozemky nyní patří městu. Péči o vysázenou zeleň však bude ještě 5 let zajišťovat ředitelství silnic a dálnic.

0: opatření mají pomoci obnově krajiny v okolí nové dálnice. Ode dneška začínají v Brně platit přísnější pravidla pro vjezd do historického centra města. Nově se omezení dotknou například rozvozu jídel, části kurýrních služeb i některých vozů taxislužby. Město chce snížit dopravní zátěž a omezit neoprávněné vjezdy do centra. Od září mají kontrolu posílit také nové výsuvné sloupky na třech místech centru. Brno zároveň připravuje změny v provozu tramvají přes náměstí Svobody.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Výhled na počasí na nejbližší hodiny neslibuje žádné velké změny. Na jižní i jihovýchodní Moravě bude hrát první housle zataženo, doplněné o přehánky, déšť a ojedinělé bouřky. Jinak tomu ale má být k večeru, kdy má oblačnosti i srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty dnes v Jihomoravském kraji dosáhnou na 22, ve Zlínském na 20 stupňů Celsia. Budou to ale spíš výjimky, protože teď aktuálně v Žeravicích měříte 17, u nás v Hodoníně je 18 stupňů, 19 hlásí Uherský Ostroh a rovných 20 Lanžhot.
3: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Nemine nás ani pravidelné dopravní hlášení. Na Brněnsku mezi Domašovem a Říčany se srazilo osobní auto s dodávkou. S opatrností tudy však projedete. A další karambol, ten je za Holubicemi směrem na Brno. Havarovalo tady osobní auto. Kolony se táhnou z obou směrů, tak pokud můžete, vyhněte se tomuto místu. Ještě jednou, za Holubicemi směrem do Brna. Havárka osobáku a kolony z obou směrů. Dejte na to pozor.

0: hitovka Sucker z dílny Jonas Brothers. Přesně taková je aktuální hudební kombinace na rádiu jich, rádiu Jižní Moravy. Z muziky už za malý moment nabídnu také Poetiku, Zkouším žít, anebo Hubastank, The Reason, a zároveň se podíváme na práci jihomoravských policistů. Ti totiž ve velkém vyrazili na silnice a jenom během několika hodin pochytali skoro 200 hříšníků. Na co byla dopravní akce zaměřená a jaký byl nejčastější prohřešek, to se dozvíte, když zůstanete i nadále v dosahu frekvencí Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 minut po 13. hodině vládnou playlistu rádia jich Hubastank se svou hitovkou The Reason. Teď ale hopem za jednou nepěknou statistikou z našich jihomoravských silnic. Jihomoravští policisté se na konci května zaměřili na používání bezpečnostních pásů a nebyla to pěkná podívaná. Během několika hodin zkontrolovali 600 vozidel a odhalili téměř 200 přestupků. Nejčastěji šlo právě o nepřipoutané řidiče, těch bylo 74, dalších 20 lidí za volantem používalo mobilní telefon a stejný počet vozidel, tedy 20, byl v nevyhovujícím technickém stavu. Ve třech případech policisté navíc zjistili také řízení pod vlivem alkoholu. No a tak muži zákona připomínají, že bezpečnostní pásy výrazně snižují riziko vážného zranění při nehodě a kontroly budou pokračovat i v dalších měsících. Prosím vás, je to pravda, bezpečnostní pásy nejsou na okrasu, ale na to, aby se člověku v případě nehody pokud možno nic nestalo a často mohou dokonce rozhodovat o přežití. Tak na to myslete, až budete příště usedat za volant anebo na místo spolujezdce. Všechny z vás, kdo jste na cestách teď aktuálně, z rádia jich zdravíme a aby vám to lépe utíkalo, k tomu posíláme další várku muziky.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Venku nám sice leje jako z konve, ale o víkendu by snad mělo být počasí zase hezčí. A pokud přemýšlíte, kam právě o víkendu s dětmi, máme pro vás tip. Už tuto sobotu, tedy 6. června od 11 hodin se na levandulové farmě ve Starovičkách uskuteční Den dětí plný zážitků. Na malé návštěvníky čekají soutěžní úkoly s odměnami, smyslohraní, malování na obličej, klaunice Vicky a Kiki, hasiči ze Staroviček s ukázkou techniky, zvířátka, traktor, farmářská technika i velký kamionový tahač. Bude tam prostě úplně všechno. Zájemci si navíc mohou vyzkoušet základy první pomoci ve stánku Fakultní nemocnice Brno. Chybět nebude občerstvení, sladké dobroty a speciality z food trucku. No a zatímco děti budou objevovat levandulový ráj a hrát si s tím vším, co jsem vyjmenovával, dospělí si mohou dát kávu, projít se mezi voňavou levandulí nebo se jenom tak zastavit v místním obchůdku. Program potrvá až do 18 hodin a na levandulové farmě ve Starovičkách je v sobotu vítána celá rodina. Když jsme u toho vítání, tak v éteru Rádia Jih za chvilku přivítáme Vlasťu Macíka, no a jelikož nás čeká slovo pospátku, tak se rozhodně máte na co těšit.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Artia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.

0: nebo mrtněte na web www.vaše-firma.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: Hitovka Blood Runnin' v podání Ray Daltona zní z éteru Rádia Jih na celou jižní a jihovýchodní Moravu. No a já už tu nejsem sám, já už tu mám také mého ctěného kolegu Vlasťu Macíka, který se tak zadíval z okna, zjišťoval, jaké je vlastně počasí a teď už vypadá, že má konečně všechno připraveno. Ahoj Vlasťo.
1: Nazdar Vojto, aspoň vidíte, jak je Vojta skvělý moderátor, dokáže to obkecat, já jsem jenom vytahoval rolety, jo.
0: No samozřejmě musí si to nějak omájit.
1: Ale tolik omáčky. No poslouchej, ale ty se zvrátil jakože z Evropy.
0: No já jsem se v Evropě dokonce narodil, tady v Břeclavi.
1: Nekecej. Porodnice se jmenovala Evropa?
0: Nevím, jak se jmenovala porodnice v Břeclavi.
1: Tak pojďme na to, pojďme na to. Máš pro mě dvě slova pospátku.
0: Mám pro tebe dvě slova pospátku a já, když jsem je jako vymýšlel, tak jsem se stejně jako ty zadíval ven z okna a právě díky tomu, jaké je dnes počasí, tak mě ta slova napadla.
1: Ale dobře, tak to bude malá nápověda, děkuju.
0: Víc prozrazovat nebudu. Jdeme na to. Inverkoneduts chyčoviš.
1: Chyčoviš, jo?
0: Přesně tak.
1: No, tak začneme tím prvním slovem.
0: Inverkoneduts.
1: Koneduc. Koneduc. Duc. Sud.
0: Inverkoneduts.
1: Duts, jo, takhle. Ano. Aha, duts. Takže, pane bože.
0: Inverkoneduts.
1: Revírní.
0: Revírní určitě ne.
1: Koneduc. Ty kráso. A s počasím to souvisí, jo? Počkej, to druhé slovo.
0: Chyčovíš.
1: Chyčovíš a tam nějaké i?
0: Obojí měkké. Chyčovíš, obojí měkké.
1: Chyčovíš, jo?
0: Ž. Chyčovíš.
1: Chyčovíš. Takže já se nechávám. Já se u tebe nechávám podat, to je pro mě úplně... No, povídej, no.
0: Studenokrevný živočich.
1: Ježiši.
0: A jak tak to teda... podívám se z okna, vidím, že oproti tomu, jak bylo poslední týden sluníčko, tak je zima, tak mě je jako najednou chladno a připadám si jako studenokrevný živočich. To ti jako vůbec nepomohlo, ta má skvělá nápověda.
1: Vůbec. Verčo, kde jsi?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 13 hodin 54 minut, Miraj, Jahoda.
1: Život je pohoda, život je fajn, život je jako jahoda, co ti našle, hačku daj.
0: Tak a tohleto je muzika, která nás čeká po 14. hodině, budou Fun Factory, I Wanna Be With You. Bude taky kapitán Demo Zlatíčka. A co se týká těch novějších záležitostí, tak bude Milky, Just the way you are. Já jsem Vlastně Mancí, přeju vám krásné pondělní odpoledne, všem dětem samozřejmě všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A za chvíli další humorské zprávy s Petrem Jindrou. V nich mimo jiné informace také o tom, že léto bude na Jižní Moravě bez nových silničních uzavírek. Tak si počkejte na podrobnosti.
2: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Harley a zmeme vás na Ferbifest, který proběhne 20.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku. Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Hezké pondělní odpoledne, za necelé 2 minuty bude 14 hodin.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Léto bude na jižní Moravě bez nových silničních uzavírek a Hustopeče modernizují městský varovný systém. Na jižní Moravě během června ani letních prázdnin nepřibudou žádné nové velké uzavírky na dálnicích a silnicích první třídy. Přesto musí řidiči počítat s komplikacemi kvůli pokračujícím opravám a stavbám na dálnicích D1 a D2 i dalších silnicích v regionu. Omezení dále způsobuje přestavba křižovatky D1 a D2, která potrvá až do příštího roku. V Brně zůstávají problémem například uzavírky v Bosonohách nebo spojnice s Obřan do Bílovic nad Svitavou. Další opravy na hlavních tazích i krajských silnicích jsou naplánovány převážně až na podzim. Hustopeče zmodernizují svůj místní varovný a rozhlasový systém, který ve městě funguje od roku 2017. Radní schválili smlouvu se společností Elmix Valašského Mezříčí za více než 731 tisíc korun. Firma během 3 měsíců provede modernizaci systému a výměnu akumulátorů. Úpravy se dotknou všech 124 bezdrátových hlásičů i rozhlasové ústředny.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Ve Zlíně aktuálně měříte 17 stupňů Celsia, v Archelbově a ve Velkých Pavlovicích 18 a v Kunovicích 19 stupňů. Zítra ráno a z počátku dopoledne bude převládat skoro jasno nebo i jasno. Postupně bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
13: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: A pojďme se podívat také na silnice na Znojemsku. Na příjezdu do Šatova směrem od Chvalovic srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. A za Holubicemi směrem do Brna havarovalo osobní auto. Kolony se tvoří s obou směrů, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

Krásné odpoledne vám všem, kteří posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. I když nám v Hodoníně zase začalo pořádně pršet, tak věřím tomu, že vy, co jste doma pod střechou a máte to dobrý, že jste třeba na odpolední, tak buďte rádi, že venku prší a vy jste schovaní pod střechou.

0: minut po 14. hodině posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. A co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, které obstarají Milky a Kapitán Demo? Do Zlína, do Prahy, přes internet a do Velké nad Veličkou, nejen tam budeme gratulovat po frekvencích Rádia Jih. Tak držte vlnu, protože bude řeč taky o jednom narozeném dítěti, které mělo trošku jinou barvu, než by si tatínek přál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Lauro, Laurinko, Žaneta, rádio jich ti přeje všechno nejlepší k dnešnímu svátku a gratulace letí i tobě, kdo dnes 1. června oslavuješ narozeniny, stejně jako moje sestra Kajča Kovalovská, Denisa Čichová ze Zlína a Honza Grabec z Velké nad Veličkou. Tak všechno.

0: Dnes 1.6. slavíme Mezinárodní den dětí, Světový den rodičů, Světový den mléka a Den dinosaurů. Pro dnešní vysílání na rádiu jsem vybral moudro od Marilyn Monroe, která se také narodila právě 1. června. Tak dobře poslouchejte. Dělej to, co tě činí šťastným, s kýmkoliv, s kým se cítíš dobře. Je to krásně, jednoduché, čisté a přesně se to hodí třeba i k tomu mému cestovatelskému stylu. Prostě si užívat ty cesty vlakem, poznávat nová místa a být v pohodě, ať už sedíte v první třídě nebo na vyhlídce nad řekou. No a když máme ten Světový den mléka, tak si dáme jeden vtip i na toto téma. Muž se po roce vrátí z montáží a žena ho přivítá s malým černouškem v náručí. Muž se ptá, co to má jako znamenat? Víš, drahý, když jsi byl posledně doma, tak jsem otěhotněla a narodilo se nám miminko. Ale měla jsem málo mléka ke kojení a vedle mě v porodnici ležela černoška, ta ho měla dost, tak kojila i naše malé a ono zčernalo. Muž se zaraduje a hned to volá svojí matce. A matka mu odpovídá, víš, synu, když ses narodil, tak jsem měla taky málo mléka. A tak jsem ti dávala kraské mléko. Ale že z tebe bude jednou takový vůl, to jsem fakt nečekala.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin 26 minut přesně, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Očko All Stars Band, ty jsi jako já. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Chcete si nechat zdarma zkontrolovat zdraví a zároveň si užít den plný zábavy, tak držte vlnu na Jihu a dozvíte se, kde budou v sobotu připravené atrakce pro děti i dospělé, koncerty, vystoupení a desítky zdravotních vyšetření na jednom místě. Mezitím ovšem Mikuláš Josef, Katy Perry a nebo taky Tom Grennan.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě se 100%

0: Jump Street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
2: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
0: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 7. Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Family a cítím vůni lesa, ale pozor, teďka už slibovaná pozvánka. V sobotu 6. června od 10 do 20 hodin odstartuje ve sportovním areálu Hroch v brněnském Komíně Festival zdraví Brno 2026. Po frekvencích rádia, který míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM. V rámci brněnského festivalu zdraví se můžete těšit na den plný pohybu, zábavy i užitečných informací o zdraví. Připravené budou atrakce pro děti i dospělé, například maxi skluzavka, bodyzorbing, šlapadla na vodní ploše, trampolíny nebo soutěžní pětiboj. Ve sportovním areálu Hroch v Brně nebude v sobotu chybět ani kulturní program s vystoupením čiperků, majoretek, irských tanečníků a koncerty skupin Kupodivu a Granite Rock Band. Budete si moci zdarma nechat vyšetřit znaménka, změřit zrak, plícní funkce, složení těla nebo zjistit svou krevní skupinu. Festival zdraví pak bude v Brně pokračovat dalšími akcemi až do konce června. Tak do Brna ještě jednou zdravíme, za chviličku posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. Spolek VOC Vinice Velké Pavlovice zve všechny milovníky vína i krásné krajiny na putování vinicemi za víny nejen VOC. V sobotu 6. června od 10 do 16 hodin vás čeká putování mezi vinohrady s ochutnávkou vín. Start je nad Šlechtitelkou, cíl pod rozhlednou Slunečná, kde den zakončí příjemná beseda u cymbálu. Více informací na webu VOC Velké Pavlovice.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy, díky za to. Somber, Back to France, a cože nás čeká za muziku po 15. Bude Callum Scott. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Ano, Whitney Houston.

0: své hodině na frekvencích rádia jich taky divokej byl plakala. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Cordis jihomoravského kraje usnadnil výběr zlevněných jízdenek, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte s rádiem jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádiši. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo

0: příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasyn.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID.Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
3: Dneska hezké pondělí, necelé 3 minuty, bude 15 hodin.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Kordis Jihomoravského kraje usnadnil výběr zlevněných jízdenek a silničáři chtějí otevřít dálnici D49 na Zlínsku ještě v červnu. Kordis Jihomoravského kraje doplnil do nádražních validátorů a vlakových automatů informace, které cestujícím usnadní výběr správné zlevněné jízdenky. Dosud totiž zařízení neuváděla, pro koho jsou jednotlivé druhy slev určené, což působilo potíže hlavně turistům a občasným cestujícím. Po úpravě softwaru nyní validátory i automaty jasněji rozlišují jednotlivé skupiny cestujících. Změna se týká mládeže od 15 do 18 let, studentů do 26 let, lidí starších 65 let a držitelů invalidity 3. stupně. Podle náměstka hejtmana Jiří Trhy mají nové informace pomoci cestujícím vyhnout se chybám při nákupu jízdenek. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že zbývající úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem zprovozní během druhé poloviny června. Stavba je po technické stránce téměř hotova a nyní probíhají kontroly, přejímky a vyřizování potřebných povolení. Na otevření netrpělivě čekají hlavně obyvatelé Frištáku, Martinice a dalších obcí, kterým by dálnice měla výrazně ulevit od husté dopravy. Přes Frišták dnes projede ve všední dny více než 10 000 aut a místní očekávají, že po otevření dálnice provoz výrazně klesne. Silničáři zároveň upozorňují, že veřejnost by zatím neměla na nedokončenou dálnici vstupovat ani využívat k jízdě na kole.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty. Krásných 18 stupňů Celsia teď aktuálně měříte v Ladné, v Uherském Hradišti, v Násedlovicích a v Bílovicích u Uherského Hradiště. Zítra ráno a zpočátku dopoledne bude převládat skoro jasno nebo i jasno. Postupně bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
7: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: A míříme také na silnice. Pozor, v Brně ve Vinohradské ulici u nájezdu na Kaštanovou. Tady došlo ke střetu osobáku s motorkou, provoz je tady částečně omezený a na trase Brno Uherské Hradiště za Zlechovem se srazila dvě osobní auta. Počítejte se omezením. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: 15 hodin, skoro jedna minuta, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My jsme za to samozřejmě moc a moc rádi a děkujeme vám za to, že jste s námi. Co se týká té následující hodinky, kdy vás opět bude provázet Vlastě Macík, tak je jasné to, že pondělí, dneska teda 1. června, no a v pondělí vždycky máme premiéru naší rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Tak dneska to bude special i se zdravicí od hlavního zpěváka.

0: jsme před malou chvílí mluvili a zmiňovali to, že hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, bude dnes se zdravicí a už teď můžu prozradit, že se jedná o Maťa Haricha a jeho novinkovou skladbu, která bude pro všechny z vás, co mají pocit, že je kolem nich moc hluku a že musí neustále něco vysvětlovat nebo obhajovat. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A mezi tím divokej byl Plakala, anebo taky Ale Farben, 15 hodin, skoro 9 minut.

0: Hudby, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Dneska pro vás mám jednu hitovku, která ve mně v posledních dnech hodně rezonuje. Je to skladba od Martina Haricha, která se jmenuje Jazyk za zubami. A je to přesně ten typ písničky, kterou si chcete dát do uší, když máte pocit, že je kolem vás moc hluku a že musíte neustále něco vysvětlovat nebo obhajovat. Vítejte u dalšího dílu hitu, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši na rádiu jich. V dnešním světě máme totiž pocit, že musíme mít názor na všechno a pořád ho hlasitě říkat. Maťo Harich v téhle písni připomíná, že někdy je největší síla v tichu, že není potřeba zložit masku a za každou cenu mluvit, když to není potřeba. Poslechněte si tohle. Někdy je lepší mlčať a všetky ti je random zvuky sebe radšej zadusiť. Ticho vie aj tak lepšie povedať, čo máš. Čo máš na duši. Co si z toho vzít? Tady je to hlavní moudro, které jsem si z písničky odnesl já. Ticho není prázdno. Ticho je prostor. Je to moment, kdy si můžeme uspořádat myšlenky v hlavě a kdy můžeme skutečně vnímat realitu, místo abychom ji jen komentovali. Maťo Harich v písni děkuje své mamince za to, že ho naučila, kdy držet jazyk za zuby. Tak to zkusme taky, co? Méně zbytečných slov, více vnímání toho, co se skutečně děje kolem nás. Když se naučíme vnímat realitu takovou, jaká je, a ne takovou, jakou si v hlavě komplikujeme, naše duše bude mnohem spokojenější a klidnější. A jak víme, spokojená mysl je ten nejlepší lék. Z rádia jich vám v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme Martina Haricha a jeho skladbu Jazyk za zubami.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Ahojte, to som ja, Maťo Harich, pozdravujem všetkých poslucháčov relácie Hity, ktoré léčí nemocná v srdce a nemocnou duši, a chcel by som vám predstaviť môj nový song Jazyk za zubami. Nech sa vám dobre počúva.
3: Koľkokrát sa pýtam druhých, na čo práve myslia.

0: hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jejich opouka z hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká moštvárna CZ ze Strážovic. Magdalena Válková tady totiž vyrábí vinné mošty, hroznové želé, vinnou stejkovou omáčku nebo vinnou kosmetiku. Tak držte vlnu na jihu. Než se k tomu dostaneme, tak bude ještě následovat jedna pozvánka a to bude pro všechny milovníky a rodinné příslušníky. Ano, tak bych to řekl. Rodinné příslušníky, protože pokud máte rádi zábavu a chcete nějak zabavit děti, tohle to bude pro vás. Více než 650 historických vozidel, parní lokomotiva, retro atmosféra a spousta zábavy pro celou rodinu. Kde, kdy, jak a proč, tak to uslyšíte na rádiu jich do 10 minut, tak držte vlnu. Mezitím Pink, Miles Smith, anebo taky Mike and the Mechanics.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: díky, že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Tohle to byla zpěvačka Pink. Za chvíli vyrazíme do Budapešti s Georgem Ezrou, ale teďka zůstaneme ještě tady na Slovácku, protože v neděli 7. června od 9 do 17 hodin se v areálu Kobozou ve Starém Městě u Uherského Hradiště uskuteční 7. ročník srazu veteránů. Budete si moci prohlédnout stovky historických automobilů, motocyklů, autobusů, vojenskou i hasičskou techniku a řadu unikátních replik. V neděli budou v Kovozou připraveny jízdy parní lokomotivou a drezínou, soutěž elegance, retro fotokoutek, ukázky kovářského řemesla i program pro děti se skákacím hradem, malováním na obličej nebo simulátorem Formule 1. O hudební doprovod se v neděli v Kovozou v Uherském Hradišti postará několik kapel a po celý den bude navíc otevřená celá expozice Kovozou a akce se uskuteční za každého počasí. Tak do Starého Města Uherského Hradiště zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Za chvíli budeme hrát o poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká moštárna CZ ze Strážovic, tak rozhodně držte vlnu. A tohle to už je muzika, kterou si pustíme právě po 16. hodině, takže bude Nelly Furtado, Say It Right. Budou taky Valda Gang, Asi se mi stejská. Si ještě dvě ženské, Lady Gaga doučí Runaway. Tak tohleto je muzika, která nás čeká po 16. hodině. Za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou. V nich mimo jiné informace také o tom, že Hustopeče modernizují městský varovný systém, tak si počkejte na podrobnosti. A vlastně Macík, to je stále krásné pondělní odpoledne, i když jak se dívám, tak stále nám za okny prší.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
3: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
4: Nepoznávám své známé v dálce.
3: Vidím to na žejdla.
5: Při čtení se mi mlží písmena.
3: Vidím to na žejdla.
6: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
3: Vidím to na žejdla.
7: Při řízení mám neostrý pohled.
8: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
9: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
10: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
11: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
12: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
13: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
12: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
13: Co si vezmu na sebe?
12: Zalando.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Tak jak se díváme, jak to vypadá s hodinami, blíží se nám 16. hodina.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Léto bude na jižní Moravě bez nových silničních uzavírek a Hustopeče modernizují městský varovný systém. Na jižní Moravě během června ani letních prázdnin nepřibudou žádné nové velké uzavírky na dálnicích a silnicích první třídy. Přesto musí řidiči počítat s komplikacemi kvůli pokračujícím opravám a stavbám na dálnicích D1 a D2 i dalších silnicích v regionu. Omezení dále způsobuje přestavba křižovatky D1 a D2, která potrvá až do příštího roku. V Brně zůstávají problémem například uzavírky v Bosonohách nebo spojnice z Obřan do Bílovic nad Svitavou. Další opravy na hlavních tazích i krajských silnicích jsou naplánovány převážně až na podzim. Hustopeče zmodernizují svůj místní varovný a rozhlasový systém, který ve městě funguje od roku 2017. Radní schválili smlouvu se společností Elmix Valašského Mezříčí za více než 731 000 korun. Firma během 3 měsíců provede modernizaci systému a výměnu akumulátorů.

0: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: A jdeme také zkontrolovat silnice v dosahu frekvencí Rádia Jih. Na trase z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Na Brněnsku za Ořechovem směrem do Nebovit bouralo osobní auto s nákladním. Projedete tady Kyvadlově a na Brněnsku za Telnicí směrem do Tuřan havarovalo osobní auto. Na místě policie a projíždí se Kyvadlově. Ať už jedete kamkoliv, tak vám z Rádia Jih přejeme šťastnou cestu a prosím vás, hlavně tam na Brněnsku nohu z plynu.
1: Tajemný.
2: Za chvíli tady máme 16. hodinu, tak se pojďme podívat na to, co vám tento týden nabízíme v Tajemném jihu a je to poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká moštárna.cz ze Strážovic. Magdalena Válková tady vyrábí vinné mošty, hroznová želé, vinnou stejkovou omáčku nebo vinnou kosmetiku. Ano, slyšíte správně. Vinnou kosmetiku. Všechny tyto poklady najdete potom na www.slováckámoštárna.cz, tak si tam rozhodně mrkněte. No a tady je otázka, abyste se dostali do hry právě o ten poukaz v hodnotě 500 korun. Dnes společně v Tajemném jihu pátráme potom, ve kterém jihomoravském městě si lze osobně vyzvednout výrobky ze Slovácké moštárny. Napovíme, že odpověď najdete hned na první dobrou přímo na webu slováckámoštárna.cz a taky je to nejbližší město u Strážovic. Jeho počáteční písmeno je K jako Karel nebo jako Karla třeba, ano. Takže ještě jednou, dneska v Tajemném jihu pátráme potom, ve kterém jihomoravském městě si lze osobně vyzvednout výrobky ze Slovácké moštárny. Své odpovědi posílejte právě teď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Pátráme potom, ve kterém jihomoravském městě si lze osobně vyzvednout výrobky ze Slovácké moštárny. Napovíme, že odpověď najdete hned na první dobrou přímo na webu slováckámoštárna.cz a taky je to nejbližší město u Strážovic. Ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu slováckámoštárna.cz. Tak držíme pěsti.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

povědu, když už budete na té stránce slováckamoštárna.cz, tak se podívejte úplně, ale úplně dolů. A tam najdete tu nápovědu, kde si budete moci vyzvednout tady tyhle ty super výroky. Tady je pro vás Nelly Furtado.

0: v 16 hodin 7,5 minuty na rádiu Jih. A máme tady rekapitulaci dnešního tajemného jihu. V něm hrajeme o poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká muštárna CZ ze Strážovic. Dobře poslouchejte soutěžní otázku. Dnes se společně v tajemném jihu pátráme po tom, ve kterém jihomoravském městě se lze osobně vyzvednout výrobky ze Slovácké muštárny. Napovíme, že odpověď najdete hned na první dobrou přímo na webu Slovácká muštárna CZ. Tam seďte úplně dolů a bude to jasné. No a taky je to nejbližší město u Strážovic. Tak ještě jednou, dneska pátráme po tom, ve kterém jihomoravském městě si lze osobně vyzvednout výrobky ze Slovácké muštárny. Jenom připomínám, že poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká muštárna CZ ze Strážovic, tak ten je od Magdaleny Válkové, která vyrábí vinné mošty, hroznová želé, vinnou stejkovou omáčku nebo vinnou kosmetiku. Všechny tyto poklady potom najdete na www.slováckamuštárna.cz a najdete tam také odpověď na dnešní soutěžní otázku, když si jedete úplně dolů. Tak ještě jednou, dnes společně v tajemném jihu pátráme potom, ve kterém jihomoravském městě si lze osobně vyzvednout výrobky ze Slovácké moštárny. Mrkněte se na www.slováckamoštárna.cz, seďte úplně dolů a máte odpověď. To město začíná na písmeno K. Já vám dám ještě na to, abyste odeslali a zúčastnili se dnešní soutěže, třeba 3,5 minuty, tak nezapomeňte poslat svoji odpověď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na 606-703-889.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606-703-889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 16 minut. Tak a my jdeme do finále dnešního tajemného jihu, ve kterém hrajeme o poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká muštárna.cz ze Strážovic, kde Magdalena Válková vyrábí vinné mošty, hroznová žele, vinou stejkovou omáčku nebo vinou kosmetiku a všechny tyhle ty poklady najdete na www.slováckámoštárna.cz. Martin na telefonní lince, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Zdravím.
0: Marťo, kam jsme se dovolali?
1: Teďka momentálně do Boršic Buchlovic.
0: Co tam děláš?
1: Akorát jsem jel na depo, budu vyhazovat balíky.
0: Jo, takhle, takže ty jsi kurýr.
1: Ano.
0: Ano, tak super. Prosím tě, my jsme dneska pátrali společně v tajemném jihu potom, ve kterém jihomoravském městě se lze osobně vyzvednout výrobky ze slovácké moštárny. Tak co je to za město?
1: Jo.
0: Ano, je to Kyjov, ty jsi tam dopsal, jak jsem viděl, duša v péří, že jo? To je samozřejmě ten obchod, kde si to potom můžete vyzvednout. Každopádně pro tebe tady poukaz v hodnotě 500 korun na e-shop slováckámoštárna.cz a mě zajímá jedna věc, prosím tě, pokud se tam teďka půjdeš podívat, jakmile budeš mít ten poukaz, tak sáhneš první po vinném moštu, hroznovém žele, vinné stejkové omáčce nebo vinné kosmetice.
1: Asi vinný mošt,
0: to zkoušíš. Dobrá, tak Marťo, velká gratulace, poukaz ti pošleme. Přeju šťastnou cestu potom domů, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji, mějte.
0: Tak a vy ostatní nebuďte smutní, i zítra vám nabídneme v tajemném jihu v rádiu jich poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká muštárna.cz ze Strážovic. Tak se tam mrkněte. Tajemný.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tak, tak to není otázka, to je název písničky od skupiny Krištof, která nás čeká už za chviličku. Tohle to je Dr. Alban, It's My Life, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy a my vám za to moc a moc děkujeme. Myslím si, že není moc posluchačů rádia, kteří by nezaznamenali, že na Jižní Moravě vyrostla velká červená srdce přímo na poli. Ale kdyby se přece jen našel někdo, kdo nesleduje sociální sítě ani titulky novin, jednoduše řečeno má skvělý život, tak právě pro něj bude tato milá zpráva, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Mezitím Krištof, Kygo a taky Kaskáda.
1: Poslouchejte rádi.

0: Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: vrtěme na ve vaše pomlčka chyba.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
3: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
5: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
6: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo. Tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
7: Ahoj děti!
8: Jdeme na Cibuláčik!
9: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
10: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
9: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
11: Vidíme se na Cibuláčiku!
10: Vstupenky v prodeji na go.out.cz.

0: nejnovější věcička od Kaskády, Boy You Turn Me. 16 hodin 43 minut na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy. A pozor, na poli u Šardic na Hodonínsku září dvě obří srdce vytvořená z rozkvetlých vlčích máků. Zemědělec Marek Gregorovič je nechal vzniknout při odplevovací syči jako překvapení pro svou manželku k 30. výročí svatby. Nádhera. Srdce měří přibližně 30 metrů na šířku a 40 metrů na výšku a rychle se stala vyhledávaným cílem fotografů i hitem sociálních sítí. Nápad vznikl přímo při práci na poli, kde pomohl GPS systém a cit při řízení sekačky. Neobvyklá podívaná však nevydrží dlouho, protože makové porosty budou muset zemědělci v dalších týdnech posekat. Marka zdravíme také z rádia Jih a dáváme palec hore za tento opravdu romantický nápad a posíláme Shakiru, Bensa Boona, Beautiful Things.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra FAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Bunny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněmčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Přijďte v sobotu 6.6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbalovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 16 hodin 55 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Rybičky 48, Zamilovaný, Nešťastná. Co nás čeká za muziku po 17. bude Taylor Swift, Fate of Ophelia. Dáme si taky Xin Like s Mirku Miškechovou, Cuzinka v tvojej zemi. A budou Blink-182, All the Small Things. Já jsem Vlastně Mancík, přeju vám stále krásné pondělní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že silničáři chtějí otevřít dálnici D49 na Zlínsku ještě v červnu.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

0: instalace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana.

0: vojenská akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
7: Hezký podvečer, bylo přesně 17 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Kordy z Jihomoravského kraje usnadnil výběr zlevněných jízdenek a silničáři chtějí otevřít dálnici D49 na Zlínsku ještě v červnu. Kordy z Jihomoravského kraje doplnil do nádražních validátorů a vlakových automatů informace, které cestujícím usnadní výběr správné zlevněné jízdenky. Dosud totiž zařízení neuváděla, pro koho jsou jednotlivé druhy slev určené, což působilo potíže hlavně turistům a občasným cestujícím. Po úpravě softwaru nyní validátory i automaty jasněji rozlišují jednotlivé skupiny cestujících. Změna se týká mládeže od 15 do 18 let, studentů do 26 let, lidí starších 65 let a držitelů invalidity 3. stupně. Podle náměstka hejtmana Jiří Trhy mají nové informace pomoci cestujícím vyhnout se chybám při nákupu jízdenek. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že zbývající úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem zprovozní během druhé poloviny června. Stavba je po technické stránce téměř hotova a nyní probíhají kontroly, přejímky a vyřizování potřebných povolení. Na otevření netrpělivě čekají hlavní obyvatelé Frištáku, Martinice a dalších obcí, kterým by dálnice měla výrazně ulevit od husté dopravy. Přes Frišták dnes projede ve všední dny více než 10 000 aut a místní očekávají, že po otevření dálnice provoz výrazně klesne. Silničáři zároveň upozorňují, že veřejnost by zatím neměla na nedokončenou dálnici vstupovat ani využívat k jízdě na kole.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: V Hodoníně, ve Zlíně, v Dolním Němčí a v Radějově máme na venkovním teploměru 16 stupňů Celsia. Zítra ráno a zpočátku dopoledne bude převládat skoro jasno nebo jasno, postupně bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
11: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Zamíříme také na silnice. Pozor na Břeclavsku na příjezdu do Podivína směrem z Velkých Bílovic. Bourala dvě auta, na místě policie a projíždí se k Kvadlově. Připomínám, že na trase z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky se dořešuje nehoda dvou osobáků a pozor nově také ve Zlíně. Ve Vodní ulici se srazila 4 osobní auta. Připravte se tam na zdržení, ať už jedete kamkoliv. Z rádia vám přejeme šťastnou cestu a prosím vás tentokrát na Zlínsko, hlavně nohu z plynu.

Máme 3 minuty po 17. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my jsme samozřejmě za to moc a moc rádi, děkujeme za to. No a v tuhletu chvíli také vyjíždíme do poslední hodinky, kdy se vám bude věnovat Vlasťa Mací. Tak věřím tomu, že si to užijeme, věřím taky tomu, že než opustím tady studio, tak venku přestane pršet, takže jestli někdo ví, kde se to vypíná, prosím, vypněte to.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten na frekvencích Rádia Jižní Moravy v 17 hodin 10 minut. Tak se pojďme podívat na to, co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál. Novorozenecké oddělení zlínské nemocnice získalo nové monitory dechu pro miminka. Přístroje pomáhají včas odhalit problémy s dýcháním a rodiče si je mohou zapůjčit i domů. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o které se postará zmiňovaná Taylor Swift nebo taky Xindle X a Mirka Meškechová, Cudzinka v svojej zemi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po frekvencích Rádia Jižní Moravy. Teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Novorozenecké oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně totiž získalo od nadace křižovatka dalších 28 monitorů dechu pro novorozence. Přístroje sledují dýchání miminek a v případě potíží upozorní zdravotníky nebo rodiče zvukovým alarmem. Dár v hodnotě 84 000 korun předali zástupci nadace společně s 9 sponzory ze Zlínského kraje. Nemocnice využívá monitory přímo na oddělení a zároveň je zapůjčuje rodičům po návratu s dítětem domů. Nadace křižovatka dlouhodobě podporuje české porodnice a upozorňuje na rizika syndromu náhlého úmrtí kojenců. Takže všem, kteří jste se zapojili, aby tady tenhle ten dar byl předaný právě do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, tak děkujeme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Před malou chvílí na rádiu jich Jana Kiršner, její Modrá, za chvíli třeba Alex Voren nebo Anastasia a hlavně info s pozvánkou na sobotu. Masky, skákací hrady, klaun Brdík a také ukázka policejního vozu. Kde konkrétně zažijete úžasnou klauniádu, to uslyšíte na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Poslouchejte rádio jich online.

0: online. www.radiojih.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a pojďme za slibovanou pozvánkou. V sobotu 6. června od 2 hodin odpoledne se v Kněžpoli u hospody u Gajdoša uskuteční maškarní dětský den. Na děti čekají zdarma dva skákací hrady, pro menší i větší návštěvníky, dětská diskotéka, malování na obličej, tetování, ukázka policejního vozu a také odměna pro všechny, kteří dorazí v masce. Hlavním hostem bude klaun Brdík, jehož klauniáda začne v 15 hodin. Připraveno bude také občerstvení, včetně grilovaných specialit, točeného piva, malinovky, kávy a míchaných nápojů. Akce se uskuteční za každého počasí, v případě deště se přesune do kulturního domu v Kněžpoli. Vstup je zdarma. Maškarní dětský den v Kněžpoli už tuto sobotu 6.6. i s klaunem Brdíkem. Tak a v tuhletu chvíli se s váma rozloučí Vlasta Macík, já vám popřeju krásný zbytek toho dnešního dne a těším se na vás zase zítra po 14. hodině tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku.
1: Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4.

0: ošetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na Žejdla. Když
1: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Léto bude na jižní Moravě bez nových silničních uzavírek a hustopeče modernizují městský varovný systém. Na jižní Moravě během června ani letních prázdnin nepřibudou žádné nové velké uzavírky na dálnicích a silnicích první třídy. Přesto musí řidiči počítat s komplikacemi kvůli pokračujícím opravám a stavbám na dálnicích D1 a D2 i dalších silnicích v regionu. Omezení dále způsobuje přestavba křižovatky D1 a D2, která potrvá až do příštího roku. V Brně zůstávají problémem například uzavírky v Bosonohách nebo spojnice z Obřan do Bílovic nad Svitavou. Další opravy na hlavních tazích i krajských silnicích jsou naplánovány převážně až na podzim. Zmodernizují svůj místní varovný a rozhlasový systém, který ve městě funguje od roku 2017. Radní schválili smlouvu se společností Elmix z Valašského Mezříčí za více než 731 tisíc korun. Firma během 3 měsíců provede modernizaci systému a výměnu akumulátorů. Úpravy se dotknou všech 124 bezdrátových hlásičů i rozhlasové ústředny.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Dnes večera v noci skoro jasno, noční teplota klesne na 13 až 10 stupňů. Zítra pak skoro jasno, později dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost, postupně bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů, ve Zlínském kraji o stupeň méně.
8: Hrajeme hity pro dobro.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast bez slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra FAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. Spolek Motobanda Vacenovice vás zve na již 17. ročník žehnání motorek, které se uskuteční v neděli 7. června od 14 hodin na parkovišti u kostela ve Vacenovicích. Součástí akce je dobročinná sbírka, jejíž výtěžek poputuje na konto tříleté Stelinky s tělesným postižením. Více informací o akci na www.motobandavacenovice.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: www.klimastyle.cz.
1: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Počasí.
5: Zůstáváte si hem, no a já mám pro vás i dnes počasí, které se týká startu letošního června. Dnes v noci na Moravě polojasno, postupně jasno a teploty od 8 do 12 stupňů. Úterý dopoledne zůstane skoro jasno, později bude oblačnosti přibývat a večer bude až zataženo. Teploty příjemné 23 až 26 stupňů.

0: pondělní 1. červnový večer na jihu běží a já vám v rámci jeho úvodu připomenu, že právě tuto tedy 1. červnovou sobotu s datem 6.6. proběhne v Archlebově košt gulášů a piva. No a já vám podrobnosti k akci nabídnu za chviličku, tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Týden i šestý měsíc roku startujete si Hem. No a platí, že tuto sobotu proběhne v Archlebově už pátý košt gulášů a piva. Od 16 hodin budete moct na Luži ochutnat guláše z kotlíků 10 týmů. K dispozici na zapití bude 5 druhů pivečka. Hrát bude country kapela Los než Vilos. Vy všichni navíc rozhodnete o šampionovi koštu, který bude vyhlášen v 19 hodin. Kombinace guláše a pivečka za mě ideál, takže tuto sobotu vyražte do Archlebova na jejich košt. Dnes večer už ale pojďme dál, mám pro vás další pondělní porci hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio i.

0: Rádio Jih, pondělní 1. červnový večer. No a já dnes přidám exkluzivně pozvánku i na velkou oslavu výročí hasičů z Lovčic. Pozvánku nabídnu za chvilku, do té doby mějte vy všichni sihem. Super pondělní večer.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: pondělní večer na vlnách jihu běží, červen se rozbíhá, no a vy právě v tomto měsíci budete moct zažít obrovskou oslavu 130. výročí založení hasičů z Lovčic. Ta proběhne už 27. a 28. června. V rámci těchto dnů zažijete v Lovčicích ukázky hasičské techniky, letní noc naší formací Karel Gott Revival Morava, mši svatou, koncert dechové hudby Stříbrňanka a spoustu dalšího. Tedy 130 let hasičů v Lovčicích už 27. a 28. června. Ohni zmár, těšíme se na vás. V tuto chvilku ale platí, že pondělní večer běží a my si ho posíláme další songy pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní 1. červnový večer na jihu, měsíc i týden na startu, na dnešní den patřil všem dětem a já doufám, že jste nezapomněli pogratulovat ani laurám. No a zítra už své jmeniny oslaví muži jménem Jarmil. Jarmilové na Hodonínsku 4, na Břeclavsku 3, na Kyjovsku 7, na Zlínsku 2, u nás na Bučovicku 3 Jarmilové a Brně 17. Jarmilům přejeme pro zítřek vše nejlepší, gratulujeme a v rámci dnešního večera jedeme dál s hity pro dobrou náladu. V Hodoníně s váma na vlnách jihu dál zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Rádio Jih, první červnový pondělek ve svém finále. No a já dnes přidám i pozvánku na velký Veteran Fest Austerlitz, který každoročně hostí zahrada zámku Slavkov u Brna Austerlitz. Na velkolepou a tradiční událost vás pozvu za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super pondělní večer.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na vlnách jihu běží stejně jako letošní červen. No a já mám pro vás dnes novinku i ze Slavkova u Brna, kde už v sobotu 27. června proběhne v tamní zámecké zahradě velký a tradiční Veteran Fest, tedy jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických vozidel a motocyklů do roku 1989. Tradiční patronkou celodenní přehlídky krásy, elegance a umění, která se bude konat v areálu parku zámku Slavkov u Brna Austerlitz, bude i letos herečka Alena Antalová. K tomu spousta stánků, atrakcí, jídla, pití a hlavně zábavy. Takže v sobotu 27. června vyražte do Slavkova u Brna na tradiční Veterán Fest. Pondělní novinky z Moravy a my už se v tuto chvilku hoďme do večerního režimu a dejme si další porci hitů pro lepší náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, pondělní 1. červen, no a já dnes přidám i pozvánku na vínko. V Kyjově se chystá 12. ročník otevřených vinných sklepů. Podrobnosti k velké vinařské události nabídnu za chvilku. Do té doby mějte vy všichni si hem super pondělní večer a klidnou noc.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: pondělní večer na vlnách Jihu rozjetý, no a platí, že už 16. června proběhne v Kyjově 12. ročník otevřených vinných sklepů, tedy festivalu vína a vinařů z Kyjova a okolí. Bude se na vás těšit 20 vinařství, které vám v rámci vstupného nabídnou k ochutnání více jak 300 vzorků vín. Centrem akce bude areál před Klvaňovým gymnáziem Kyjov a přilehlý park. Bude hrát cimbálová muzika a těšit se můžete i na vystoupení dětských folklorních souborů. Zaspívají 4 mužské a 1 ženské těleso. Událost odstartuje 13. června úderem 10. dopolední, tak se tam vypravte. Další červnový tip Jihu, no a my už se v tuto chvilku vracíme k hitům pro lepší náladu. Tedy užívejte start letošního června a mějte klidný večer. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě polojasno, postupně jasno a teploty od 8 do 12 stupňů. V úterý dopoledne zůstane skoro jasno, později bude oblačnosti přibývat a večer bude až zataženo. Teploty příjemné 23 až 26 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
0: Rádio Jih.

0: CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Pondělní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě polojasno, postupně jasno a teploty od 8 do 12 stupňů. Úterý dopoledne zůstane skoro jasno, později bude oblačnosti přibývat a večer bude až zataženo. Teploty příjemné 23 až 26 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hém, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno, postupně jasno a teploty od 8 do 12 stupňů. V úterý dopoledne zůstane skoro jasno, později bude oblačnosti přibývat a večer bude až zataženo. Teploty příjemné 23 až 26 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, který před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte tedy krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 89 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme úterní 2. červen. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno, postupně jasno a teploty od 8 do 12 stupňů. Úterý dopoledne zůstane skoro jasno, později bude oblačnosti přibývat a večer bude až zataženo. Teploty příjemné 23 až 26 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též klidný úterní den ve společnosti Rádia Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
2: Rádio Jih.